0: I will leave the light on.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota. Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.
2: Better days are coming, if no one told you.

0: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezona a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě dnes ráno. Podrobnosti návrhu rozpočtu pak ministerstvo zveřejní během dne. Jisté už je, že schodek bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard korun. Počet Čechů, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem, dál klesá. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo 15 tisíc na celkových 3,9 milionu. Vláda proto schválila změnu zákona, která má zájem o penzijní spoření zvýšit. Zaměřit se chce především na mladší lidi, aby si vytvářeli větší rezervu na stáří. V americkém národním parku Grand Canyon pátrají po bleskové povodni po 15 lidech. Z postižené oblasti už záchranáři vrtulníky evakuovali přes 60 turistů. Velká voda poškodila stezky i jediné vodovodní potrubí v severní části parku. Meteorologové navíc varují před dalšími bouřkami a možnými bleskovými povodněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Pražští strážníci se od zítřka vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol. Budou dohlížet na bezpečnou cestu školáků. Zejména v prvních zářijových dnech bude dohled navýšen na maximum. Děti ovšem budou strážníky nadále potkávat v ranních hodinách u přechodů každý školní den. A počasí, teploty dnes do 26 stupňů, teď má být oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Odpoledne při zvětšené oblačnosti může jen ojediněle sprchnout. Z Prahy Dominik Šmaus.
7: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo. Minuta po šesté startuje pondělní snídaně, krásné ráno s vámi Jasmin, ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky ženáč David.
3: Ahoj, dobré ráno. Ahoj. Všem.
2: A taky Michal.
1: A já, krásné ráno, poslední den prázdnin.
2: Ano, poslední srpnový pondělí, ty jo.
1: Poslední srpnový pondělí. No tak pojďme si užít teda ten poslední den prázdnin. Písničky máme, všechno nachystaný, vy jste taky ready, tak pojďme na to. Imagine Dragons, Bones, s tím začínáme, hezký ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, tohle je pondělní hit rádio a snídaň šampionů 4 minuty po 6. Krásné ránko, jak jsme se tady bavili na začátku hodiny, tak dnes je poslední den prázdnin. A i když se to pravděpodobně vás, dospěláků, moc netýká, je to spíš záležitost dětí, tak přeci jenom by nás zajímalo, jaký máte nejlepší, nejkrásnější zážitek z těchto prázdnin. Co vy dva tady?
1: Já si asi nespomenu na žádný, mně přijde, že to tak strašně uletělo.
2: Tak ty se mě se svatbu
0: teďka. Ty se o tom
1: prázdnin. No to jo. To jo.
2: Tak to je pecka.
0: To je dobrý zapomenout.
1: Tak já nevím, prostě si myslím jako něco u moře, nebo na chalupě.
0: Tak ty máš svatbu.
1: Ty máš svatbu asi.
0: No. Takhle, počkej, dopadlo to v pohodě, ne? To ještě problém v téhle hodině. A co Jasmin?
2: Pro mě to bylo asi cestování na Madejře, no. Madejra je nádherná.
0: Pro mě asi cestování, my jsme byli dvakrát v Rakousku na otočku, asi na 3-4 dny. A miluju to tam. Jich Rakouska úplně zbožňujeme. Takže to bylo za mě, no ale zajímá nás, jaký je ten váš nejlepší zážitek prázdnin.
2: Je tady totiž po dlouhý době po prázdninách minuta šampionů.
1: Nekecej.
2: Jo,
0: je minuta. To zpátky.
2: Minuta, ve který můžete slyšet sami sebe nebo někoho z vašeho města. A chceme po vás zase 3 věci. Kdo jste? Odkud jste? A chceme ten váš nejlepší zážitek z prázdnin.
0: To nám celé napište na 777-937-777, využít můžete WhatsApp, anebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. A my k vám posíláme hnedka takhle z kraje pondělní snídaně další parádní hity. Tohle je David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity. Gon, gon, gon na Hit Rádiu v 6 hodin 9 minut, hezké ráno. Tak jaký byl ten váš nejlepší zážitek z těchto prázdnin, které dneska končí? Na to jsme se vás ptali a začíná minuta šampionů právě teď.
1: Petr Brno, dovolená s rodinou v Chorvatsku.
0: Lucka Plzeň, koncert Marka Ztraceného.
1: Květa Děčín, celý týden v červenci měla jen pro sebe tříletýho vnoučka a moc si to užili.
0: Hezký Tomáš Liberec, stanování s kamarády u Macháče.
1: Veronika Pardubice, road trip po Itálii.
0: Týna Smržovka, nejlepší zážitek byl se synem a manželem na motokárách.
1: Honza z Ostravy, první dovolená u moře se synem.
0: Roman Jihlava, týden na chalupě bez telefonu.
1: Martina z Prahy, nejlepší zážitek byl, že byli na dovolené na Slovensku a ona vyšplhala krpál nekončící k rozhledně.
0: Lidka Horní Bečva, nejzážitek dovolená na Azorech, procestovali 6 ostrovů a minulý týden prázdniny s 3letou vnučkou. No měli jste to nabitý.
2: Já mám úplný FOMO, jakože všichni celý léto něco dělali a my jsme byli tady zavřeni ve studiu. Tě.
0: A ty jsi jenom tu svatbu, víš? Tak děkujeme za vaše zprávy, samozřejmě přišlo jich spoustu, mnohem o mnoho víc takhle. Tak my se to tady pročteme, no a vám všem, kdo jste si rozhodnul zapnout Hit Radio, posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, Cruel Summer, 6 hodin 10 minut, krásné ránko.

0: čtvrt na sedm, jedna minuta k tomu. Krásné ráno z Rádia s vámi Michal, Jasmin a David. Pojďme hnedka takhle z kraje na Slovensko. V Košicích přivítali na svět novorozence. Což by nebylo tak zvláštní, spoustu dětí se rodí každý den. Akorát je trochu větší, než jsme standardně zvyklí. Takhle, Ježiš. Kontrolní otázka. Kolik váží standardní novorozenec?
1: Já jsem měla 4 kila, brácha měl 3,5. Já jsem byla taky macek, co?
2: Já jsem chtěl říct kolem 4 kilo.
0: Tak 3,5 kilo cca to je. Já jsem byl teda taky macek, jo, ale je to furt nic oproti tomu, co se narodilo na Slovensku. Košický valibuk, 5-kilový chlapeček.
2: No prosím.
0: No, do prčic. Paní teda rodila císařem, což jako docela chápu. A já teda musím říct, když si čtu tady ty články, že opravdu jako jsem rád, že jsem muž, co ty, Davide.
2: Tak 5 kilo to je...
0: 5 kilo, počkej, 5 kilo živý váhy. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte, vy kolik měl třeba vaše, kdo nás posloucháte, vaše miminko, když jste ho poprvé drželi v náručí. Bylo to standard, anebo třeba mělo... Kolik může být nejmíň?
1: Ty jo, nevím.
0: No, to je zajímavá otázka. Hele, dobrý, v Košicích 5 kilo, ale kolik může vážit miminko nejmíň? 2 kila, 2,5 kila? Já nevím.
1: Aby to nebylo jako životu...
0: Nebezpečný.
1: No, nevím.
0: Takhle, vy kdo jste u rádia, tak jste pravděpodobně měli super váhu. Tak vás tady vítáme, krásné ráno, za chvíli Leně Hello a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
8: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
7: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte uzavírku na Třebíčsku, v Jaroměřicích nad Rokytnou, po Hrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Krásné ráno v 6.28, je tady David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Škoda Octavia slaví 30 let od zahájení výroby. Za tu dobu automobilka prodala téměř 8 milionů těchto vozů. Octavia se dnes vyrábí už ve čtvrté generaci a stále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. Velký věkový rozdíl nemusí být pro vztah překážkou, dokazují to i některé slavné páry, které od sebe dělí 20, ale někdy dokonce až 50 let. Řadě z nich přitom vztah funguje už desítky let. Google Maps v USA přejmenovali Ontarijské jezero na Americké jezero. Služba tak reagovala na výnosy Donalda Trumpa z minulého týdne. Změna názvu se zatím týká uživatelů ve Spojených státech.
2: To jsem slyšela, že by Donald Trump chtěl angličtinu přejmenovat na američtinu.
3: No spíš, na co by mohl třeba Trump přejmenovat Vltavu? Americký potůček. A nebo Pražský hrad, napadá mě na White House East.
4: Dobře.
3: Jako asi bychom tam mysleli víc věcí, ale už to je trapný. Pojďme na muziku YouTube.
4: Jsem od začátku.
3: Beautiful, nejde k toho. 6.29, krásné ráno, zítra Radio Šampioni. The heart is a blue.

0: po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, dobré ráno. Mně se stala ráno ve výtahu, když jsem jel sem do pátého patra, taková zajímavá věc. Hrálo tam rádio, tady naše sesterské, hrál tam Blaník a z rádia. Když si báječnou ženskou vezme a říkám, tyjo, to není náhoda, protože báječnou ženskou, Davide, si vzal kdo tady ve studiu?
1: Já.
0: No jo. Náš David se o víkendu oženil, tak nás zajímá teda, jak probíhaly přípravy vůbec, když to vezmeme chronologicky, jo? Co přípravy?
1: No tak partnerka zajistila asi 90% všeho, já 10%.
0: 99%, tak pojďme dál, jak vypadal obřad?
1: Hele, já jsem se nechal ostříhat, to je to asi nejdůležitější věc, co jsem udělal na celou svatbu. A zajistil jsem reproduktory, tohle byly dvě věci, které jsem měl zajistit, povedlo se.
0: A Rutě přijel zapojit, co?
1: Tak přijel tak. Se na nás pozdravit Michal, který bohužel měl jinou svatbu, takže nemohl DJovat u nás, no, ale zaskočil tě skvěle. Náš milý kolega Dominik Vršanský.
0: To je paráda.
1: Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat.
0: No a co ten obřad? To nás zajímá. Jak to vypadalo u obřadu?
1: No
0: co?
1: Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
2: plakal
1: už. No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
0: Počkej, vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
1: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech. A pak když se zeptali, tak jsem tak jako mňouknul, tak pak jsem se zkusil ještě znovu opravit.
0: Tak jste byli u porodu anebo u obřadu?
1: No.
0: Skoro.
1: Hleda s čím to připomínalo.
0: Tak a co hostina? Co hostina? Kolik se toho vypilo, kolik se toho snědlo?
1: No, myslím si, že nejsem jediný a teďka reaguju na naše posluchače, kteří, když měli svoji vlastní svatbu, tak vlastně si vůbec nic k jídlu nedali. Já jsem prakticky celý den vůbec nejedl, protože jednak na to ani pořádně není čas. Druhak je takový člověk pořád trošku nervózní a ten žaludek prostě nic úplně nechce přijmout. Takže ještě potom mě lidi psali, hele, ten raut byl výborný, to bylo úžasné. Já říkám, vlastně ani nevím, co jsme tam měli k jídlu.
0: Dobrý, tak to bylo jídlo, a co chlast?
1: No tak samozřejmě byl, snažil jsem se to nemíchat, jasně. Ale druhý den mi blbě bylo. No,
0: tak jako je to svatba, no.
1: Musí být.
0: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
1: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se tě zeptají...
2: Obřad to byl teda bizár.
1: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
0: No a co vám hrálo za písničku, prosím tě teda, když jste šli k obřadu?
1: Hele, mě hrálo Next to Me od Imagine Dragon, což samo o sobě taková písnička, kde vlastně ten chlap děkuje svý partnerce, že přesto jak špatně na tom je, s ním pořád je. No tak je to...
0: Je to, takže teď. Ty máš asi... Na mě to taky jde, já mám husinu. Tak Next to Me, Imagine Dragons, že bychom to tam střelili za chvíli po reklamě.
1: To.
0: Tak jo, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
11: A 30?
2: Acema.
11: A 40?
2: Acema.
11: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku. Na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: pondělní Hitradio, tohle je Benson Boone. Co kdyby vám někdo ráno zazvonil u dveří a vy jste si jenom jejich otevřením vydělali nějaký peníze?
1: Kdo pak to zvoní s Hitradiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: V září totiž Hit Radio vyráží za váma k vám domů a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Wow, 100 000! Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Jakmile uslyšíte, že my pustíme zvonek v éteru, ne u vás doma, ale v éteru zazvoníme, tak běžte otevřít dveře nebo třeba vykoukněte z okýnka a pokud nás tam uvidíte, tak prostě zamávejte a je to vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Kdo pak to zvoní, tak to můžete zjistit od 7. do 25. září každé pracovní ráno tady u nás na Hit Radio. Tak držíme palce, ať zazvoníme a čekáme u vašich dveří. Teď Adam Ďurica, Mandolína, už to tady klepe na dvě.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
3: Březová!
4: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
3: Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
3: Březová!
5: Resort Březová.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy v Česku podle analytiků dál rostou poměrně rychlým tempem. Ve druhém čtvrtletí se mohly meziročně zvýšit o více než 7%. Díky nízké inflaci rostly výrazně i reálné výdělky, podle odhadů zhruba o 5%. Průměrná mzda se pohybuje kolem 53 tisíc korun. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna výrazně snížit. V prvních dvou měsících má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkou nezaměstnaností a dostatkem pracovních nabídek. Stát by díky tomu měl ročně ušetřit až 5 miliard korun. Policie zabránila útoku na pochod fanoušků Slávie před pražským derby se Spartou. Asi 20 mužů na Letné rozebíralo dlažbu a podle policie chtělo na průvod zautočit dlažebními kostkami. Policisté zabránili také dalším dvěma střetům a jednoho člověka zadrželi. Pochodu od Národního divadla na stadion Sparty se zúčastnilo zhruba 500 slavistických fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Praze 7 ještě týden pokračuje sbírka školních a výtvarných potřeb pro žáky a studenty. Nové i použité věci v pěkném stavu můžeme nosit v úředních hodinách do podatelny radnice v ulici U Průhonu. Vybrané potřeby míří k rodinám, pro které nákup školních pomůcek představuje značnou finanční zátěž. A počasí ráno a dopoledne má být oblačno až zataženo, místy déšť, lokálně i bouřky. Během dopoledne začnou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Odpoledne se ojediněle objeví přehánka. Teploty do 26 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Krásný poslední srpen. Snídaně
1: šampionů. Je tady s námi i David, ahoj Dave.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: No a samozřejmě vítáme i vás, kdo nás třeba dneska ladíte úplně poprvé.
2: No je.
1: Je to možný a budeme rádi, když tady s námi vydržíte. Písničky máme skvělý, humor.
3: Pojďme
1: hrát. Pojďme hrát, hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: 6 minut po 7, tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Nevím jak vy, ale já strašně nemám ráda nečekaný návštěvy, jo. A potřebuju vědět, jestli v tom jsem sama nebo ne, protože mně se to děje ale furt jak na schvál.
0: Já jsem myslel, že někdo přijde na rozhovor.
1: Ne, ale včera třeba nečekaně zazvonila známá a předminulý týden jsme jeli na dovolenou i s rodinou. Přítele, ta domluva, nebo aspoň taková část domluvy, která se ke mně dostala, zněla, takže se sejdeme na letišti. Já doma ještě nezabalená, bordýlek všude, věci všude neuklizeno, pobíhám tam po bytě, ve stresu, nestíhám a najednou zvonek a překvapení a já každýho ráda vidím, jo, ale prostě chci to vidět aspoň 15 minut předem, protože jinak takovou radost nemám, já jsem pak v šoku prostě.
0: No ty pak hlavně, asi se tom poznáte i vy, ty pak řekneš, no pojď dál, ale nemám uklizeno, jo. Nevím, jestli to nemám uklizeno, není jako permanentní stav, je to jenom taková omluvenka, nicméně, takže neohlášené návštěvy. No tak, kdy u vás, kdo kdy zvonil neohlášeně? Tak u nás to byly naposledy koledníci a taky, co si vzpomínám, tak Kašpar s Baltazarem a Melicharem.
2: Jsme tohle vyřešili docela elegantně, my nemáme zvonek doma. Takže když nikoho nechceme přijmout, tak prostě nezvedáme telefon.
0: Takže nemáte K plus M plus B na dveří. Asi ne, co?
1: Ale oni se občas dostanou lidi přes spodní jako vchod, že zazvonili hnedka u nás v pátém patře, takže jsem
0: jasně.
1: Ani fakt jsem jako neměla čas.
2: Dělat, že nejseš doma, je složitý, jo.
0: No a nejhorší je teda, když už ta návštěva se k tobě dostane, tak pak jako nějak jako vypakovat. Jo, to občas je taky docela náročný. A stalo se vám někdy, že opravdu někdo teda zazvonil jako nečekaně, co u Davide? Ten nebo zaklepal spíš teda u vás?
2: U nás zaklepal a často se nám stává, že pak jako je já ještě jak kvůli rádiu chodím brzo spát, viď? Tak já vždycky už jako utírám pod ním a takhle jako na stole, jo, demonstrativně, furt nic, tak já pak říkám vždycky, hele, já jdu spát, mějte se, klidně tady buďte, ale...
0: To já jsem si vzpomněl, u nás takhle borec přijel odečíst vodu a potřeboval jít k nám jako dovnitř, protože to máme jako na záchodě, jo. A teďka, já nevím, jak se to stalo a nic, to bylo pořád za den, ale asi všichni, my jsme nějak prostě popili, nějak jsme za to vzali jako hodně a teďka najednou, jsme jako viděli, že má přijít, já na to zapomněl, ne? A já musel říct, úplně vyřízený, úplně hotový. A já v trenkách, ne, který jsem se vzal na sebe a teďka, dobré ráno, já teď jsem na tu vodu a já...
2: S čím si dáte?
0: Ještě nám tady něco zbylo. Tak na vodu nebo na hotel, no. Tak kdyby vám teďka zazvonila nějaká nečekaná návštěva, jak byste na to reagovali? Nebo spíš, kdo vám kdy naposledy zazvonil u dveří bez ohlášení a jak jste reagovali?
1: Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky na WhatsApp i za SMSky.
0: Přesně tak, 7 hodin 9 minut, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů, no a už se tady pod náma rozjíždí parádní Damiano David, The First Time. Tak hezké ráno, šampioni.

0: ráno, šampioni, 7 hodin 16 minut. Dáváte si Hit Radio. Jasmin byla minulý týden pod náporem nečekaných návštěv. Má z toho trochu tiky, jinak to na ní nezanechalo nějaké větší následky. Tak jsme se ptali vás, jestli jste někdy zažili nečekanou návštěvu, případně jak jste se s tím vypořádali.
1: Týna píše, jsem úplně stejná, nečekaná návštěva je pro mě noční můra. Ne, že bych toho člověka nechtěla vidět, ale potřebuju aspoň těch 15 minut, abych uklidila věci z gauče, převlíkla se a psychicky se připravila na to, že budu společenská. A to je přesný.
0: To je fakt, to je přesný. Taky píše Honza, k nám přišli nečekaně dva kamarády 24. prosince, asi v 17.00 a neměli se hodně dlouho k odchodu.
1: A jako takhle o Vánocích to nepotěší, no, když tím nepočítáš.
0: A nebyl to Ježíšek?
1: Kamča z Pruháče píše, ahojky, mně se stalo ve 4...
0: Odkud z Kruháče?
1: Z Pluháče. Mně se stalo ve 4 ráno to, že zazvonil zvonek. Já teda myslela, že se zblázním, co to může být, kdo to může být. A oni Slováci, můj syn se snachou. No to byl takový šok, já nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet, ale bylo to nádherný, takže jsem začala brečet, jakože jsem šťastná, no ale šok to byl strašný.
0: No tak Slováky bych u sebe doma taky uvítal, ale...
1: Já myslela taky nechtěl.
0: Oni určitě přišli s něčím dobrým, jako zakousnutí, něco dobrýho k pití, tak tady tu návštěvu máme moc rádi. Tak děkujeme i za zprávu z Kruháče a děkujeme za všechny vaše zprávy. Nicméně, vy, kdo jste k nám dorazili, tak vás tady vítáme. My vás nebereme jako nečekanou návštěvu. Místa tady pro vás všechny máme dost. A taky dost parádní muziky. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline.

0: Neil Diamond, Two Friends. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.20. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A už za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude to rychlá pětka. Rozdáváme pětkrát startovné na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun. Wow! Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za moment. Stejně tak muziku bude Avril a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, kde vás co v pondělí ráno na silnici zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: se můžete sami proletět a odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. V Třebíči v Táborské ulici u výjezdu z města počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: A po půl osmé, Hit Radio s vámi, krásný den. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 40 se u řady lidí prohlubuje strach z nahoty. Nejčastěji zatím stojí změny postavy, stárnutí nebo srovnávání s ostatními. Podle odborníků jsou ale podobné obavy často spíš problémem našeho sebevědomí než samotného těla. Festival Hrady CZ zakončil letošní ročník. Putovní akce navštívila 8 českých a moravských hradů a na každé zastávce dorazilo 15 až 25 tisíc lidí. Poslední koncert odehrál Daniel Landa a první účinkující pro příští rok mají být známí na konci září. Stále více lidí touží alespoň na chvíli uniknout z online světa. Neustálé zprávy, sociální sítě a tlak na výkon mohou přispívat k vyčerpání a vyhoření. Podle psychologů přitom není nutné se odpojit úplně. Pomoci může už omezení času před obrazovkami.
0: My jsme tady řešili minulý týden sociální sítě, že mi přijde, že už to tolik nefrčí, ale nevím, jak to máte vy, já se úplně nejsem schopný teda odpoutat od obrazovky.
2: Je to těžký, no hlavně v práci, kde do toho monitoru stejně koukáme.
0: Třeba tady,
3: přesně.
2: Tak i když máme chvíli přestávku, tak prostě si na ty sociální sítě odskočíme.
0: Ale jestli s tím máš problém, já ti to můžu zasnout, Davide.
2: To je nůža.
0: Takhle, pokud s tím máte problém, tak obrazovku můžete vyměnit za běh, protože je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun a to na jakýkoliv závod Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Takže vezmete 3 kámoše, rodinu, kolegy, koho chcete, společně si dáte překážkový závod. Nemusíte být žádný vrcholový sportovci, jo? To přesně vzkazují lidi z Urban Challenge, že je dělaná opravdu pro každýho.
0: No a navíc si sami vyberete, jestli chcete běžet noční závod anebo klasiku přes den a vybírat můžete, pozor, ze 7 míst po celém Česku. Tak jestli už teď víte, koho byste vzali sebou, připravte se a napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Firework, tohle je pondělní Hit Radio 737. Rychlá pětka. Napsali jste nám spoustu zpráv, že chcete soutěžit, i třeba Kristýna chce soutěžit, ale nevím o co. Tak Kristý, třeba to klapne v týdnu, my vysvětlíme, o co soutěžíte. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na právě jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický přes den. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí tohleto vyhrát?
0: To bude Iva z Malé Skály, zdravíme na sever Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Prosím tě, pověz nám, já už jsem tě trošku vyspovídal, ty jdeš zítra do první třídy, nebo respektive tvoje dcera, tak jak jdou přípravy, jak to všechno zvládáte, nakoupit teďka ten schon?
2: No, máme všechno připravené, tašku máme už někde asi od května, takže
1: máš první,
0: no. No jo, tak se těší dcera, ne?
2: Těší se moc.
0: No, oni to přejde.
2: Zatím jo. Neví, do čeho jde.
0: Přesně. No tak Ivo, pojďme soutěžit 5 otázek. Myslím, že to zvládneš.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik měsíců má půl roku?
2: 6.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak východu?
2: Západ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká člověku, který řídí například fotbalový zápas? Kdo to píská?
2: To bude nějaký sudí.
0: Jasně.
1: Můžeme. Ano, můžeme.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ivo, budeš vědět, jak se říká části písničky, která se opakuje?
2: Refrén.
0: Ano. A pojďme na tu poslední 5. otázku.
1: Které roční období přichází s zářím?
2: Podzim.
1: Je to tak.
2: Jo.
0: Ivo, vyhráváš 4 vstupy na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun nebo 4 startovné. Ještě se zeptáme, běháš?
2: No, začínám s tím, takže dobrý.
0: No tak máš skvělou motivaci, tak můžeš vzít další 3 kamarády nebo někoho z rodiny. Startovné na Urban Challenge tvoje. Zvládni zítra s dcerou první den školy, že ji pozdravujeme a ať si to užije.
2: Díky moc, mám velkou radost.
0: To jsme moc rádi, my taky. Tak Ivo, měj se krásně, hezký pondělí a hezký poslední den prázdnin, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: 8:15. Za 2 minuty vy si dáváte pondělní Hitrádio snídaní šampionů.
1: Kdo máte děti, tak moc dobře víte, že ráno nechodíte do práce, ale že nejdřív nastupujete na směnu jako taxikář, jo? Dítě do školy, druhý třeba na kroužek, někde zapomenutý batoh, teďka kolona před školou, tohle, tamto, a až potom začíná ten váš vlastní den. No a některý rodiče si řekli, že končí prostě, že novým trendem jsou speciální dětský taxíky, který ty děti odvezou za vás, a to mi přijde bomba.
0: Jako něco jako Uber Kids, jo? Nebo...
1: Uber Kids, přesně.
0: Něco takového. A to je skvělý teda, že teda už i děti se dočkali tady toho komfortu, že teda pro ně přijede nějaký teda taxikář.
1: A jako ten zájem je abnormální, jo, což naprosto chápu.
0: Já si říkám, jako, že za chvíli budeme mít apku, já nevím, a že si budeme objednávat někoho, kdo bude za ty děti dělat třeba úkoly, jo, anebo třeba chodit na rodičák, nevím. Ale napadá mě, že to je jako vlastně skvělý plán na biznes.
1: No to rozhodně.
0: Kdybychom koupili autobus, ale si říkám, my jsme v práci v tu dobu hlavně.
1: Ale to já jsem opravdu vždycky záviděla dětem z jiných zemí, jak pro ně jezdí ty školní autobusy, takový ty žlutý.
0: Jo.
1: A rovnou se vidíš s těma kámošima ještě před školou.
0: A tak ono to možná bude i u nás v Čechách někde.
1: Někde asi, jo.
0: Za chvíli další hity Offspring, Why Don't You Get a Job, taky Sia Gimilav, no a přidáme i aktuální dopravu, kdo někam frčíte, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dech. Více na dech.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavřenou komunikaci. V Jihlavě v Brněnské ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v Konceptu myslí u každého spotřebiče i na malý.

0: Sia, Dimi Love, 7.55.
1: Dobré ráno, šampioni.
0: Představte si, že přijdete domů z porady, kde vám šéf naložil úkoly a namísto třeba rozhovoru s partnerem se svlíknete celý do naha. Zní to zvláštně, ale dáme pánové, je tady nový trend. Super trendem je nudismus.
2: Nudismus známe, ale...
0: To by došla řeč, česně.
2: Jakože je zase na vzestupu, jo, nebo jak?
0: Na vzestupu, jo, takhle. Hlavně po covidu to využívají lidi převážně z korporátu jako formu terapie. Mm-hmm. Prostě funguje to tak, že shodíte šaty a s nimi odejde i stres, jo. Ideální je to teda dělat prý doma, taky v sauně a píše se tady i s přáteli. A já to teda úplně nerozumím tomu poslednímu bodu. Jak s přáteli, jako?
2: Hele, je fakt, že když jsme teďka jeli na tu dovolenou a jeli jsme na letiště, tak můj Kuba řídí a najednou říká, Ježíš, čumte tamhle doleva. A já říkám, co tam je? A on tam je úplně nahej týpek. No. A prostě si to tam štráduje mezi lidma za bílýho dne, normálně po chodníku, opravdu celý svlečený.
0: Tak co by ne? Tak...
3: Já jsem si říkal, že třeba on jede takhle v tom autě, říká, Ježíš, já jsem si zapomněl kalhoty doma.
2: Vy byste se taky mohli oblíknout, kluci, možná.
0: No, tak potřeba provětrat to temno, to se stane, no. Jinak mě by zajímalo, co by udělala vaše polovička, takhle čistě teoreticky, co by udělala vaše polovička, kdybyste přišli domů a slíkli byste se před ní?
4: Tak to je vám... normální, ne?
0: No ale jako úplně.
4: No to je normální, ne?
2: Jo. Spíš by bylo divný, kdyby si už přišel domů jako svlečenej, ne?
0: Takže ti nebude vadit, Jasmin. Co? Ne, pardon.

Tak to můžete zkusit doma dneska, jestli vám to pomůže, nebo klidně s kolegama v práci. Úplně vidím ten team building dneska při pondělku na té poradě. Ježiš. One Republic Sunshine, další parádní hit pro vás. Hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. 16 hodin, armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
2: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí s novým trikem, falšují datum výroby. Díky tomu mohou vůz vydávat za novější a výrazně zvýšit jeho cenu. Stále se objevují také stočené tachometry, falešné VIN-kódy nebo zatajování nehod. Podle odborníků navíc zhruba každé čtvrté prověřené auto neprojde technickou kontrolou. Nový týden začne v Česku deštěm a místy také bouřkami. Už během pondělí se ale obloha začne protrhávat a další dny přinesou převážně polojasné počasí. Teploty se budou většinou pohybovat mezi 20 a 27 stupni, přehánky se objeví hlavně na severu. O víkendu má být převážně slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů. Téměř polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla vůči vládě za přiměřené. Zhruba třetina lidí si naopak myslí, že je prezident příliš aktivní. Většina dotazovaných chce, aby Pavel vládu podporoval a zároveň dohlížel na její činnost. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Pražští strážníci se od zítřka vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol. Budou dohlížet na bezpečnou cestu školáků. Zejména v prvních zářijových dnech bude dohled navýšen na maximum. Děti ovšem budou strážníky nadále potkávat v ranních hodinách u přechodů každý školní den. A počasí, teploty dnes do 26 stupňů, teď má být oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Odpoledne při zvětšené oblačnosti může jen ojediněle sprchnout. Z Prahy Dominik Šmaus.
7: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v parku za kilo nového měkkého lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: A taky s Davem, dobré ránko.
8: Krásný pondělí.
0: Snídaně šampionů.
11: A ahoj. Taky s Davem, krásný ahoj. Pondělí. Ahoj, tak my vás tady vítáme, zdravíme všechny, kdo jste si nás pustili k tělu. 8:03 startuje poslední hodina, poslední třetina pondělní snídaně a taky parádní hity začínají teď Tones and I, Dance Monkey.
0: Hit

0: Posloucháte Hit Radio 7 minut po 8. Dobré ráno.
1: Možná jste to taky zaregistrovali, že před začátkem školy teďka starší děti hromadně mažou nebo deaktivujou sociální sítě. TikTok, Instagram, dávají si takový digitální detox, což si možná říkáte, že to je super, že jako konečně, ale zároveň ona je to od nich trošku taková sociální taktika, že celý prázdniny scrollujou 4 hodiny denně a pak najednou přijdou toho 1. září do školy a řeknou, že kdo je online, tak je fakt trapák.
0: Jo, takhle, jakože předstírají, že předstírají a že teda se chovají, že jsou tajemní jako Hrad v Karpatech. Takže teda, a myslím, že to smazali úplně ty sociální sítě, anebo to je jenom na oko, že to jako deaktivovali dočasně, aby se mohli vrátit.
2: Asi spíš.
0: No, takže, tyjo, to jsou Sigma samci, co? Hele, generace 6-7, jak se tady přetvářejí, co?
2: Se zrovna či takový docela vtipný citát na Facebooku, kde psali, ono je ty roupy přejdou, až zjistí, že musí vstávat v 6 do práce a pracovat do 7 večer.
0: Pojďme na muziku. Aneta Langerová, Srdco tepec, 8 hodin, 8 minut. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: 8 hodin 17 minut.
1: Na Hit Rádiu.
0: Dobré ráno, co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a vy byste si jenom tím, že je otevřete, vydělali spoustu peněz.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž Hit Rádio vyráží za vámi a celkem rozdáme 100 000 korun.
3: Vy musíte udělat jedinou věc. Stačí se registrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na soutěžní zvonek, který zazní v éteru.
0: Jakmile ho uslyšíte v éteru, tak běžte otevřít dveře nebo vykoukněte z okna a zamávejte nám. A pokud nás uvidíte a uděláte to, co jsme řekli, prostě když se naše zraky setkají, tak vyhráváte. Takže kdo pak to zvoní?
3: To můžete zjistit od 7. do 25. září každý pracovní ráno na Hit Rádiu, takže moc držíme palce.
0: No prostě startujeme příští pondělí. Dua Lipa, Love Again. Tohle pro vás máme nachystané za malou chvíli, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí. Dobré ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípaprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel s tramvají.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku na D1 na 101. kilometru. Směrem od Prahy na Brno stojí u Krajnice autobus s defektem, dejte tam pozor.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, krásné ráno. Posloucháte snídaní šampionů, je přesně 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update. Čínské automobilky stále výrazněji pronikají na evropský trh. Jejich výhodou jsou hlavně levnější elektromobily a rychlejší vývoj nových modelů. Některé značky navíc plánují přesunout výrobu přímo do Evropy, aby se vyhnuli dovozním clům. Pražské derby nebylo vyhrocené jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušci Sparty i Slávie se navzájem uráželi a protestovali také proti možnému zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Slávia si nakonec Letné odvezla vítězství 3-0. Dva rybáři přežili 5 dní uprostřed Pacifiku v chladícím boxu. Po ztrátě jejich lodi je moře odneslo asi 240 km od mexického pobřeží. Zachránilo je až námořnictvo, oba byli kvůli nedostatku jídla a vody značně vysílení.
0: V chladícím boxu, jo. To já mám problém projít v makru okolo chlaďáku a frajeři si z toho tady udělají 5denní vejlet, jako po moři, jo. Ale zase úplně vidím ty borce, co je našli. Pravděpodobně tam těch mrazících boxů bylo víc, jo, a to odevřeli a říkali, hele, ty vole, Franto, už jsi někdy viděl takovýhle divný lososy. Pojďme na muziku, Gigi D'Agostino, La Passion, hezké ráno.

0: Tohle tady milujeme. Snad i vás baví nová poetika Blízko na Hit Radio v 8.36. Hezké ráno. My jsme se tady s Jasmin dohadovali, kdo z nás dvou si tohle téma vezme. Roger Federer vstoupil o víkendu do síně slávy a i když hokej moc nerozumím, tak si to beru. Ne, takhle, samozřejmě je to tenis. Je to tenis. Roger Federer se u řečnického pultu rozplakal, když děkoval své ženě za 24 let podpory. No a vlastně se ukázalo, že i chlap, který na kurtu vypadá jako švýcarský stroj, tak občas potřebuje kapesník jako obyčejný smrtelník.
1: On dokonce přiznal, že bez té jeho Mirky by možná skončil o 10 let dřív. A vlastně ta děkovná řeč mi přišla opravdu hezká a takovýhle jako významný poděkování svý ženě, to je teda nádherný.
0: Bylo to hezký, kdo jste to neviděl a kdo jste třeba taky antisport a moc tomu nerozumíte, třeba jako já, tak opravdu doporučuji na to zkouknout, najdete to na internetech, na YouTube, na Instagramu. Nicméně si říkám, že teda dobrý Federer vstoupil do síně slávy a já si spíš myslím, že to ocenění by se zasloužila ta síň slávy, že jo, tam konečně pustila. Konečně!
1: To teda jo.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak o tom bude Hit Radio za malou chvíli. Kelly Clarkson, Stronger, taky Ed Sheeran, Safír. No a my vám přejeme z Hit Radio stále parádní pondělní ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Extreme Sale v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Dobrý den.
9: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: Sheeran a Safír je dohromady Šafír. To říkala jste, Jasmin, já musel.
1: Tak se mi to nepovedlo.
0: Hit Radio 8.48, krásné ránko.
1: Když se narodí dítě a dostane jméno Gloria Gabriela, tak je jasný, že nepřišlo na svět jen tak ledajaký dítě. Bývalá biatlonová superstar Gabina Soukalová, určitě znáte, porodila holčičku. A to jméno, teda to je neskutečný, to zní jako vítězka už rovnou.
0: Je to vznešený, zní to vznešený, no, Gloria Gabriela. No tak my gratulujeme samozřejmě k minku, možná to bude další biatlonová megastar.
1: Mně přijde trošku nespravedlivý, že Gabina dokázala vypadat skvěle po závodech, teďka i hnedka po těhotenství, to je prostě...
0: Si říkám, proč my jsme nedostali nějaký vznešený jméno, co?
1: No.
0: Jako Jasmin v pohodě, no, ale ten Michal, to je takový dětný prostě, no. Nevím. Vy máte rádi svoje jméno? Cítíme to tam. Disturbed, The Sound of Silence 8.49. Tak krásný ráno, šampion.

0: 8.57 a taky to je poslední song pondělní snídaně šampionů, ta je u konce. Poslední den prázdnin.
1: Poslední srpen je tady dneska.
0: Poslední srpen je tady, tak to zvládněte. Vy, děti, který nás posloucháte, tak užijte si to ještě dosyta, protože, a já to nebudu říkat, vy to víte, co vás čeká. Vy to víte, no a my taky na vás čekáme zítra ráno v 6.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak se mějte krásně. Zvládněte pondělek.
1: A zítra ráno, ahoj.
0: Pa, pa.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 101 ve směru na Brno stojí u Krajnice autobus s defektem, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová vládě v pondělí ráno. Během pondělí pak zveřejní podrobnosti rozpočtu. O schodku pod 400 miliardami korun hovořila už dříve. I do Česka pomalu proniká moderní způsob stravování v jídelnách. Základní škola Chalabalová v Brně přechází na skandinávský model, při kterém si děti sami nabírají jídlo ze švédských stolů. Jaké přínosy sebou změna nese, řekne místostarosta Kohoutovic Michal Velička.
8: Ty přínosy bych řekl, že jsou tři. To znamená, učíme děti nějaké odpovědnosti k tomu jídlu, aby si toho jídla vážili. Důležitá je i ta udržitelnost, to znamená, děti si ty nedojedené zbytky po sobě musí i uklidit a samozřejmě důležitá je i ta samostatnost, kdy děti učíme nějakému samostatnému chování.
7: Stejný způsob stravování chce Brno příští rok zavést také na základní škole Pavlovská. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Dostala trest v podobě tříleté podmínky a pokutou 500 000 korun. V kauze je obžalovaný i premiér Babiš. No a fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších zápasech Liberec Hradec 2-0, Plzeň Slovácko 1-1 a Teplice Jablonec 2-0.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska očekáváme velkou oblačnost, přeháňkami může přijít i bouřka a teploty odpoledne 23 až 26 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné pondělí a o návratech z dovolených budu mluvit už za chviličku, buďte s námi.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Krásné pondělní dopoledne s Hitradiem Vysočina, máme 9 hodin a 10 minut. Já jsem dneska normálně regulérně chtěla svého syna poslat do školy. Prostě je konec prázdnin, je pondělí, my máme podovolený, tak kdo by sledoval nějaký kalendář, kolikátýho je. Prostě málem kluk dneska vyrazil. Hele, kdo to měl podobně a už se chtěl těch dětí konečně zbavit a poslat je do školy a do školky? Tak dobře, pojďme si říct, že dneska je 31. srpna, tak užívejte poslední den prázdnin. Asi nejlépe podle mě v posteli, když vidím to počasí venku. No a my vám k tomu na Hitradiu Vysočina hrajeme. Tady jsou September.

Tohle byla kapela Hodiny, písnička Dívej na Hit Rádiu Vysočina. Tak dneska nám asi ještě zaprší, dokonce ženou i nějaké bouřky, ale jinak meteorologové hlásí, že začátek září přinese příjemné teploty. Tak to si myslím, že jsme všichni chtěli slyšet. Takže příjemné teploty a taky příjemný den přejeme. A na Hit Rádiu Vysočina už za chviličku třeba Ella Henderson.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. Chytréhlavydojihlavy.cz.

0: už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u autodobrovolný. 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec. Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: Dukla nástup. 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla nástup.
3: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
4: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
3: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Graham na Hit Radio Vysočina. A teď už pozitivní minutka. Hele, určitě to znáte, týden na dokonalé dovolené, hlava vyčištěná, baterky dobitý na 100%, ale ty návraty z té dovolené, ty jsou jako horší, no. A my si to letos dali ještě se zážitkem, protože nám se rozbilo auto a z dovolené domů jsme jeli odstávkou. Ale taky se vám to někdy stalo. Tak pojďme na tom najít něco pozitivního, ale nemusela jsem řídit, mohla jsem si pospávat, mohla jsem být na telefonu a dovolená vlastně byla takhle zpestřená ještě o ten jeden zážitek, takže super, ale příště už prosím ne.

0: Coldplay na Hitradiu Vysočina. Ta tuhle píseň i vlastně celý album vydala i na vinilu a chtěli být ekologičtí, takže vinily jsou vyrobené ze 100% recyklovaných plastových lahví. No a na vylisování jedné gramofonové desky bylo spotřebováno přesně 9 petek. Takže pokud zrovna teď v tuhle chvíli z nějaké petky pijete, jednou možná i vaše petka bude někomu doma hezky hrát.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek k bydlení v krásném lese na Karlovarsku za 6 milionů 700 tisíc, rodinný dům v Jankově na Benešovsku za 9 milionů 950 tisíc, rodinný dům v Kladně za 8 milionů 299 tisíc, chata Nymburk Drahelice za 920 tisíc a rodinný dům ve Smečně na Kladensku za 6 milionů 999 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
10: Ano, v nemocnici v Třebíči.
9: A co tě přesvědčilo?
10: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
9: A nějaký další benefit?
10: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
9: Tak to zní jako skvělý začátek.
10: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
9: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 143 a 147 ve směru na Brno bude u Krajnice probíhat úklid a čištění vozovky, takže opatrně tam. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz. Březová.
1: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
6: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
7: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
10: 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Se začátkem školního roku se děti vrátí do ulic. Řidiči si tak opět budou muset zvyknout na větší provoz kolem škol. Ostravská městská policie proto spouští preventivní program Bezpečně do školy. Co všechno nabídne, přibližuje mluvčí ostravských policistů Helena Badurová.
11: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili celé spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích a na vytipovaných přechodech pro chodce dohlédnou na bezpečnost dětí také strážníci. Nosný je však nácvik bezpečnostních pravidel v rodině.
10: Strážníci budou také v první školní den dohlížet na bezpečnost na více než 50 vytipovaných přechodech v okolí škol a školek. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. No a Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Carreña ve 4 setech a příště narazí na britského kvalifikanta Tobio Samuela. Ten zdolal Tomáše Macháče hladce ve 3 setech. Dohrála také Barbora Krejčíková.
12: Akce týdne po Wolfsrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska nás čeká velká oblačnost se srážkami a bouřkami, odpoledne už ale postupně slunečno, teploty 23 až 26 stupňů, no a v noci oblačno, možnost přeháněk, někde i polojasno nebo skoro jasno a noční teploty 14 až 11.
8: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi na Hitrádiu Vysočina Markéta Zušťáková, přeju krásné pondělí a už za chviličku pozvánka na zajímavé akce v tomto týdnu.

jméno. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme z

0: a taky Krištof na Hitrádiu Vysočina. Tak co myslíte, jak se děti těší nebo netěší na nový školní rok? To si poslechněte v naší anketě, kde jsme se přímo dětí zeptali.
1: Po prázdninách jdu do 6. třídy, netěším se na vstávání a že se budu muset zase učit. Těším se na nové spolužáky, na novou třídu a nového pana třídního učitele.
2: Já půjdu do 7. třídy a do školy se teda vůbec netěším, protože se bojím nových předmětů a že to bude těžší.
3: Do školy se

0: A těším se na své spolužáky a kamarády.
1: No tak to byly hodně milé děti. Kdybych se totiž já zeptala svého syna, jak se těší na nový školní rok, tak by hučel, tak by hudroval, byl by nepříjemný, možná by vlastně ani neodpověděl. Tak i takové je těšení na nový školní rok. Yeah.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak v neděli se běží už 11. ročník jihlavského půlmaratonu. Akce proběhne od 9 v areálu Český mlýn v Jihlavě. Hlavní závod se běží mezi 12. a 15. Připravené jsou samozřejmě i dětské závody nebo rodinný běh, tak se přijďte proběhnout. V sobotu 5. září se na letišti v Křižanově koná letecký den.

0: proudový L-29 Delfín a další letecké ukázky, tak určitě přijďte mrknout. No a ještě vás zvu taky na zahájení nové sezony Dukly Jihlava. V sobotu 5. září se v okolí Horácké arény uskuteční zahajovací akce Dukla Nástup, která propojí hokej, armádní tradici, program pro rodiny s dětmi a pomoc rodinám padlých vojáků. Začátek je v 11 hodin, takže určitě taky doražte.
1: Vysočina, tady jsme doma.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Prázdniny končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
10: pak hrnky, flašky, kufříky,
9: vyměním za kuponky,
10: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
6: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Za námi Daša na Hitrádiu Vysočina. No a teď už taky pro vás David Koller a písnička Chci zas v tobě spát. Tady už to je. Song, co se hodí do dnešního zamračeného a upršeného dne jako blázen. Tak zůstávejte s námi a mějte krásné pondělí.

0: Všechny milovníky vína zvu na krásnou akci Putovní vinaři na zámku v Přísedce. Proběhne v sobotu odpoledne a ponese se ve znamení dobrého vína, moravské cymbálové muziky, skvělého jídla a také krásného prostředí zámeckého areálu. No a proběhne mini degustace, bude také velký vinařský kvíz, těšit se můžete dokonce i na letošní burčák. Takže sobota odpoledne je, myslím si, že jasná, Putovní vinaři na zámku v Přísedce.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza@klidu.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 103 a 102 ve směru na Prahu probíhají na Krenici práce údržby, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
6: 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku účastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také bilaterální jednání se slovinským premiérem Janezem Jančou. Prázdniny jsou u konce, děti už zítra usednou do lavic a budou potřebovat školní vybavení, které nepřijde levno. To ví i Praha 12, která pořádá už druhý ročník sbírky školních potřeb. Ta potrvá až do pátku. Více říká místostarostka Lenka Vedralová.
7: Máme mnoho aktovek, velké množství penálů, rýsovací potřeby, výtvarné potřeby a myslím, že uděláme radost mnoha dětem, které pochází ze sociálně slabších rodin a jejichž rodiče nebo i mnohdy maminky samoživitelky si nemohou dovolit pořídit nové vybavení.
6: Pokud ještě chcete pomoci, také veškeré školní potřeby, nové i použité v pěkném stavu, můžete odevzdat na recepci radnice Prahy 12. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom média. No a tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echeverrym ve třech setech a do druhého kola nepostoupil. Utkání ztratil po 2 hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska očekáváme velkou oblačnost se srážkami a dokonce i s bouřkami. Teploty 23 až 26 stupňů. V noci zpočátku zvětšená oblačnost, možnost přehánky, jinak polojasno nebo skoro jasno a noční teploty 14 až 11.
4: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Přeju vám krásné pondělí a posílám další hity. Za chviličku

0: co zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, na Hitrádiu Vysočina pro vás budeme mít další skvělou soutěž o peníze. A to se vždycky hodí, ať už třeba na školní náklady, na další dovolenou, nebo třeba už budeme myslet na Vánoce, kdo ví. Startuje se na 5 000 korunách a částka bude stoupat, pokud ten daný den nikdo nevyhraje. Peníze vám totiž rovnou budou zvonit u vašich dveří, takhle jednoduchý to bude. Bude stačit je jenom otevřít ty dveře. Ale hlavně je samozřejmě důležitý se do naší soutěže, kdo pak to zvoní, zaregistrovat. Takže běžte na náš web hitradiovysočina.cz, mrkněte na pravidla a hlavně se registrujte.

0: Tohle byl Enrique Iglesias na Hitrádiu Vysočina. Ve Vílanci tady na Vysočině se stalo něco, čeho já se dlouho děsím, že se mi to někdy stane, takovou tou nepozorností. Řidič na čerpací stanici doplnil palivo do svého vozu, zapomněl vytáhnout pistoli z nádrže a vrátit ji do stojanu. A když se s autem rozjel, tak pistole poškodila auto a poškodila samozřejmě i stojan. Takže návštěva té benzínky zaznamenala škodu asi 200 tisíc korun. Tak koukám, že zlatý odtah náš z Rakouska z dovolené.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
11: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

David Guetta na Hit Radio Vysočina. Máme 11 hodin 33 minut. Tak samé krásné a dobré songy vám nabídneme i dneska večer po 18. hodině v rámci Hit Radia Classic. Prostě to nejs 80., 90. a milénia. Takže nás rozhodně laďte i večer. A tady je taková malá ukázka večerního playlistu. Tady jsou pro vás teď Verve.

0: Tak v Jihlavské zoo si můžete užít roztomilá mláďátka Surikat. Narodila se na konci července, takže teďka na konci srpna jsou už docela aktivní, běhají po výběhu, zkoumají, jsou roztomilí, takže ještě třeba návštěvu Jihlavské zoo si můžete zpříjemnit začátek školního roku. Tak já už se v tuhle chvíli loučím, přeju vám krásný zbytek pondělního dne, no a budu se těšit zítra v 9. Ahoj.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Křižanově to bude pořádně létat. V sobotu 5. září společně oslavíme 90 let letiště a 80 let aeroklubu Křižanov. Dopoledne se můžete sami proletět a odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L-29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
8: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
7: Začneme očistnou koupelí nohou.
8: Následuje relaxační masáž.
7: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
8: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
7: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
12: No, tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
13: plakal
12: už
13: jsi.
12: No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
11: Počkej, vzali jste se teda, řekl to ano nakonec, nebo jak?
12: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
11: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
12: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se tě zeptají...
13: Obřad to byl teda bizár.
12: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
10: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sočině, na dálnici D1 se pracuje, pozor na cestáře směrem na Prahu, mezi kilometry 103 a 102 i mezi kilometry 143 a 147 na trase do Brna. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat do sněmovny do konce září. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Co si máme pohlídat a poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
8: Cílem kyberšmejdů je získat platby a získat přístup k bankovním účtům. Ústav duševního zdraví v Klecanech otvírá stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče má být zdarma. Teď se ještě podíváme k nám.
0: V Moravských Budějovicích začal sloužit nový atletický ovál. Stadion tak vyhovuje nejen pro běžecké disciplíny, ale i pro skok do dálky a výšky nebo hod oštěpem a vrch koulí. Součástí prací bylo také vybudování dvoupatrové budovy v západní části areálu v Pavlíčkově ulici, kde najdou zázemí atletické i fotbalové oddíly. Práce vyšly na 50 milionů.
10: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Pondělní den na Vysočině bude většinou oblačný, lokálně se mohou objevit také přehánky, postupně se bude ale vyjasňovat a teploty se zastaví na 23 až 26 stupních.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických srdcovek. Čeká nás Scarlett, taky Petr Nač, Nelly a Kelly Rowland, Katy Dennis, no ale teď už. Je tady song slavného britského zpěváka jménem Mika. Ten song se jmenuje Grace Kelly. Určitě ho dobře znáte. Mimochodem, co se mi na tom extrémně líbí, je, že tenhle song byl jeho reakcí na odmítnutí ze strany nahrávací společnosti. Oni se ho totiž snažili změnit. A on si říkal, jako proč? No, a tak nahrál tuhle srdcovku.
0: Hit Rádio Vysočina.

je skvělej tak, jak je. Mika a Grace Kelly, první dnešní srdcovka na Hit Radio. No a jedeme dál. Prosím vás, čeká nás song, který nás vrátí do roku 91, jo. Kitty Dennis, britská zpěvačka a textařka, fantastický song Touch Me All Night Long. Co je na tom extrémně skvělý, je to, že Kitty Dennis tenhle song osobně zaspívala v roce 93 v seriálu Beverly Hills 920, konkrétně v epizodě A Night to Remember ze třetí série. Takže ano, tohle vás nejenom vrátí do roku 91, ale taky do roku 93, konkrétně do Beverly Hills 920. Další dnešní srdcovka, to je Kitty Dennis, Touch Me All Night Long.

0: Naprosto legendární záležitost Nelly a Kelly Rowland a jejich dilema v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song z roku 2002 není legendární jenom protože je skvělej, ale protože právě v tomhle songu tehdy, v tom klipu, Kelly Rowland píše Nellymu hrozně vzteklou SMSku prostě, jo, akorát jí píše do Excelu. A on jí neodpoví, logicky, takže ona prostě zaklepne ten telefon, zahodí ho a na tom stojí, že jo, celý to drama. Tak mimochodem konfrontovali jí s tím o 17 let později, kdy v show Jamesa Cordena se smíchem přiznala, že tehdy vůbec netušila, co to Excel vlastně je, a na place to prostě nikdo neřešil. Takže ano, díky tomu máme tenhle legendární videoklip. Takový o dost lehčí videoklip je teď před námi, respektive i ten song je mnohem optimističtější, veselější. Je to v podstatě jeden z největších a nejpozitivnějších singlů slovenského zpěváka Petra Nadě. A je to song Láska je tu s vámi. Song z roku 1986. Mimochodem, jenom rok předtím Petr Naď vyfoukl zlatýho slavíka Karlu Gottovi, páč. To u nás byla doslova mánie, jo. No a asi víme proč. Takže dámy a pánové, další dnešní srdcovka. Petr Naď, Láska je tu s vámi.

0: Rok 95, Scarlett a Independent Love Song v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, to byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tohle je typický One Hit Wonder. Jeden song, neuvěřitelný úspěch, na který už se ale nepodařilo bohužel navázat. A následně se kapela rozpadla. Může se stát. Mě zajímá teď ale, jaká je vaše srdcovka. Ať už je to One Hit Wonder, nebo nějaká ta stálice na tom hudebním nebi, dejte vědět, jaký song je pro vás srdcovka a hlavně proč. To je na tom totiž to nejdůležitější. Ať už je to song, co nám prostě jenom tak zvedne náladu, nebo je to song, co nás donutí se zvednout, i když se nám fakt strašně nechce. No a nebo tematicky s dneškem, že jo? Třeba je to song, co nám pomáhá přežít pondělí. Napište, jaký je ten váš. 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. Do té doby s námi Michal Šulta a Rehab nebo Robin Schulz.
2: Tušky, sešity, penály a nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
3: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
2: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
9: Ano, v nemocnici v Třebíči.
8: A co tě přesvědčilo?
9: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
8: A nějaký další benefit?
9: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 000.
8: Tak to zní jako skvělý začátek.
9: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
8: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
10: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
11: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
10: Začneme očistnou koupelí nohou.
11: Následuje relaxační masáž.
10: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
11: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
10: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oáza-klidu.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost s

0: Waterfall a Michael Schulte, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a je čas na vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Tomáše a hele, bude to trochu dojemný, jo, ale my to zvládneme. Pojďme se při pondělku dojmout, proč vlastně ne, že jo, lepší než pátek večer. Prosím vás, Tomáš píše, ahoj, když si řekla Scarlett, tak mě hned vyběhla vzpomínka na Nazaret a letní lásku z mládí. Takže Nazaret, Love Hurts, pro všechny, kterým to teď končí. Já doufám, že vaše letní láska vydrží, jo, už víme, že to jde, že to občas prostě klapne. Tak držím pěsti a dámy a pánové. Naprosto legendární song. Vaše srdcovka pro dnešní den. Nazaret a Love Hurts.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Posloucháte Hit Radio. Skvělej song mimochodem. No a co hlavně, dámy a pánové, poslední den prázdnin, je to oficiální. Připomínáme to, že musím zavolat svým sourozencům a vysmát se jim. Vůbec se to nebojte udělat. Taky my jsme se tu minulý týden shodli, že rodiče se nemusí stydět za to, že mají radost, že začíná škola. Ano, a pokud vám to děti dávali sežrat, stejně třeba tak jako mě, moji sourozenci, celý ty dva měsíce, jo, jen si to dneska užijte. Držím pěsti při zítřejším vstávání, víme, jak to většinou vypadá, tak zvládněte to, dejte si ráno hodně kávy, budete to potřebovat. No a my u toho samozřejmě budeme s vámi i s těmi nejlepšími hity. Dneska přeju co nejmíň předškolního stresu, k tomu Sia, Kamarád nebo Nico Santos.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den. Březová.
4: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
6: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Pitbull a Kesha nebo Temper City, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Před Moravskými Budějovicemi opět narůstá zdržení. Řidiče tam stále musí počítat s omezením kvůli opravám obchvatu. A kdybyste i vy měli nějaká varování z cest, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz. Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu dělníci převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. A co dalšího chystají, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
3: Celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest. Zaplatit má 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová vinu odmítá. Úvod nového týdne přinese většinou zataženou oblohu s občasným deštěm, místy i zabouří. Obloha se bude ale postupně protrhávat a slunečné počasí doprovodí příjemné na jihu Moravy i letní teploty. Bude docela větrno, foukat má silnější nárazový vítr od severozápadu. Teď ještě pohled k nám.
5: Po Jihlavě bude jezdit 19 nových trolejbusů. Dopravní podnik je převezme do února. První 3 dostane ale už v září. Na zakázku za 270,5 milionu korun bez DPH dostal evropské a státní dotace. Kvůli přestavbě velkého mostu ve Znojemské ulici, který chystá kraj na příští rok, bude muset podnik pro klasické trolejbusy zřídit provizorní vozovnu.
6: Akce týdne po Bošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Místy máme stále oblačno, ale mračna nad Vysočinou by se měla postupně protrhat, večer už by mělo být skoro jasno a teploty příjemné. V maximech naměříme až 26 stupňů.
7: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Čeká nás teď společně krátká ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Tentokrát s psycholožkou a sexuoložkou Laurou Janáčkovou. Nenechte si to ujít, teď Eva Max.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě. Laura Janáčková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory těm stačí být atraktivní a může chválit?
1: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne než sebevědomím, takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snažší všechno.
0: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo?
1: Ne, víte co, muže by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky. Ale ty, když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy. A když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
1: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě, v dlouhodobém vztahu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama. Protože má největší problémy v tom reálném životě, seznámit se, ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní, vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat, začínají se sdružovat zvlášť kluci, zvlášť holky, nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkal, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, jí kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, kteří si lidé přejí.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Naším hostem je dnes Laura Janáčková, odbornice na partnerské vztahy. Kdybyste měla specifikovat jednu věc, která je třeba největším zabijákem nebo nejvíc škodí ve vztazích, byl by to třeba mobilní telefon, postel, na kterým partneři skrolují namísto toho, aby se k sobě přitulili a ještě si něco povídali před spaním. Co to?
1: Já si myslím, že ty mobilní telefony, jak máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavice, každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka toho, s kým si teda píšu a co tam dělají.
0: Ale
1: obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně, při jídle, tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí. Tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli i při intimních, nebo v blízkosti posteli, při intimních chvilkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, ono, každý člověk si myslí, že pozná lež, ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto těch věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, a i vztahové, a i tělesné intimity. A to narušení potom boří ty vztahy.
0: Tož rada závěrem zní,
1: že láska existuje, ale
0: odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
1: fajn, je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
0: Moc vám děkuji, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou,
1: naslyšenou. Tak já se budu těšit taky, naschledanou.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou.
2: Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, konkrétně s Laurou Janáčkovou, najdete už teď na YouTube jako podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Doporučuji poslechnout, podívat se, protože tohle je pro nás všechny dost zásadní. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Lost Frequencies nebo Shakira.

0: tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 tisíc korun.
8: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
9: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a The Feeling v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A člověk nikdy neví, na co narazí, jo? Já třeba tady třeba projíždím, že jo, různé novinky a tak. A výborný, výborný článek, jo? Titulek má úplně perfektní. Prosím vás, cituji. Kozy daleko víc přitahuje úsměv než zamračená tvář. Ano, je to tak. Jo, žádný pokusy o laciný vtípky nebo pubertální pointy, neblázněte, ne, vůbec ne, takhle při pondělku, ale jinak jo, teď to dává smysl, kdo by to takhle neměl, prostě jednoduchý úsměv dokáže naprostý zázraky, tak i přesto, že je pondělí, tak se usmějte a třeba budou i kozy. Zvířátka, prosím vás, samozřejmě myslím, ne asi, fakt puberta. Další hity k tomu, za chvilku Rose a Bruno Mars, teď jsou tady Coldplay.

0: Rose a Bruno Mars v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A taky vám přijde, že co se týče třeba kočárků pro děti, tak už je to takový trošičku šílený, že jako to musí být ten nejnovější, nejvíc luxusní, nejvíc značkovej. A často si říkáte, co, to je lepší než moje auto. Tak prosím vás, je to pravda. Nebo teda může být, jo. Jenom my si znáte značku Lamborghini. Asi jo, jo, předpokládám, takový ty luxusní auta, drahý, je to jako blázen. Třeba do Prahy úplně výborný auto, pač samozřejmě přes všechny ty retardery se to vyplatí. Každopádně, ono obecně do Česka na ty naše rozbitý silnice, to musí být pohodička. Prosím vás, Lamborghini představilo kočárek. Kočárek pro děti. Jo, má to teda opravdu luxusní materiály, použitý v podstatě, jako se používají právě v těch autech, jo, odpružený kolečka, neskutečný, je tam i ten zlatý bík na tom, fakt je to jako krásný, asi. Stojí to, prosím vás, necelých $5,000, jenom $4,999, což je 104 tisíc korun. No, a představte si, že si to někdo koupí. Jo, aspoň se těm lidem můžem smát, jo. Když už na to nemáme, tak se jim můžeme aspoň smát. Pač, tohle je fakt blbost. Další hity, to rozhodně blbost není. Ed Sheeran, taky Linkin Park nebo Škvoři. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Izomat stavebniny.
3: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Avicii nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně na dálnici D1 ve směru na Brno se bude mezi kilometry 60 až 120 pohybovat v pravém pruhu, pomalu jedoucí vozidlo údržby. A pracuje se také mezi kilometry 66 až 56 na Prahu. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 50

0: 9 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku. Aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát, pomůže jim nová dávka zvaná hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
5: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
4: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Česká televize nabídne nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence. Večerníček s novými příběhy nasadí od dnešního večera, píšou to novinky.cz. Ferda Mravenec a jeho souputník Brouk Pytlík, rodák z biografu, který všechno zná a všemu rozumí, budou v novém animovaném seriálu mluvit hlasy Jaroslava Plesla a Josefa Cardy. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Se začátkem školního roku končí na silnicích i některé uzavírky. Zítra se otevře hlavní tah v Brtnici směrem na Jihlavu i Třebíč. Přímo v Jihlavě zmizí omezení z Hradební ulice, dokončí se oprava Brněnské ulice mezi Okružní a Heleninem a šoféři už opět mohou využívat také opravenou trasu v pohledu na Havlíčkobrodsku, kde se sesouval svah nad Údolím.
7: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Jdeme na počasí, mezi mraky na Vysočině vykukuje sluníčko. K večeru už by mělo být skoro jasno. A teploty z maximálních 25 klesnou v noci na 14 až 11.
8: Hezké odpoledne, 2 minuty po 2. hodině. S vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, pravda nebo bullshit? Teď už je tu Avicii.

Avicii je The Nights, posloucháte Hit Radio. A je čas, dámy a pánové, zajímá mě, je tohle podle vás pravda nebo bullshit? Domáte, jestli pořídit dítěti před startem školy mobil? Protože my víme, jak to mají Češi, jo? Víc než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, aby je měli rodiče pod kontrolou. Což za mě dává docela smysl v dnešní době, že to má GPSku, takže non-stop vidíte, kde to dítě je. No a oni se aspoň mají důvod se do školy těšit. Pač, takový to počáteční nadšení jinak přejde po prvním dni, že jo. Já se přiznám, já jsem dostala telefon ve třetí třídě, drahně let zpátky, a to protože jsem začala jezdit do jiného města. Pravdou zůstává, že ten den, kdy jsem si zapomněla peníze na autobus, jsem si taky zapomněla nabít mobil, jo. Ale to bylo tehdy, že jo, s těma, to jsme ještě nebyli moc na to zvyklí. Dnešní děti už jsou na tom úplně jinak. Takže mě zajímá, je podle vás správně? Je to pravda, je to dobrý, aby měli prvňáčci už mobil a byli díky tomu zároveň pod kontrolou, nebo je to příliš brzy? Co si o tom myslíte? Napište mi 777-937-777, pošlete hlasovku, jsem moc zvědavá, jestli se u tohohle pohádáme, anebo zase budeme na jedné vlně, no uvidíme. Napište mi, jaký na to máte názor a já k tomu posílám další hity, tohle je Lady Gaga.

Ray Dalton a Blood Running, posloucháte Hit Radio. Pravda nebo bullshit? Řešíme, jestli má smysl dávat dětem už třeba v první třídě telefon, mít je tak samozřejmě pod kontrolou, ale zároveň už mají mobil, že jo? Takže, ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Jana píše, za mě ne, pokud nechodí samo do a ze školy, tak nepotřebuje. Syn ho dostal až v pátý třídě, teď je mu 17 a žádnou újmu nemá. To jsme rádi, že to přežil samozřejmě, jo, ten trest. Ale jinak, jako za mě to dává smysl, jo, pokud tam nejsou takový přesuny, tak proč, jo. Martin třeba píše, ahoj, naše prvňačka dostala chytrý hodinky, přijde nám to lepší než mobil a i tak víme, kdy a kde je. To je dobrý. To si myslím, že tohle je velmi jako chytrý v dnešní době, kdy máme ty možnosti, že jo. Martina třeba píše, ahoj, my jsme nad tím přemýšleli dlouho a nakonec telefon dostal do druhé třídy, protože se už přesouval sám, tak aby nám když tak mohl zavolat. No a to je ono, já si myslím, že tam ve chvíli, kdy to dítko tak jakoby vypouštíte, jo, tak tam už to asi má smysl. Pište dál 777-937-777. Telefony prvňáčkům ano či ne? Další hity k tomu, za chvilku s námi Pretenders a tohle, to je Cheryl. Jdem na to!

0: I'll Stand By You, to jsou Pretenders, kteří dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A řešíme tady telefony pro prvňáčky. Ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Hele, tak z toho, co píšete, vlastně dává smysl. Prostě pokud se dítě někam přesouvá samo, tak ano. Jo, jasně, vy máte trošku menší starost, že jo, pokud to dítě ten telefon cestou samozřejmě nestratí nebo ho nemá vybitej, ale jinak je to super. A spousta z vás ty telefony nahrazuje chytrými hodinkami, které mají prostě GPSku a zároveň to není takový rozptýlení jako samotný telefon. Za mě vlastně super věc, uzavřela bych to tady jednou anonymní SMS-kou. Určitě ano. Jak by k tomu totiž přišel 6letý prvňáček, když kolem něj jede kočárek a v něm drží mobil 2letý prcek? No, taky pravda, že jo? Hele, hlavně, ať jste vy spokojení a ať jsou vaše děti v pohodě. Další hity do uší, za chvilku s námi Imagine Dragons nebo Offenbach.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Izomat stavebniny.
11: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
3: No, tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
4: plakal
3: už no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani se nemohl vyslovit.
2: Počkej, a vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
3: No asi čtyřikrát během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
2: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
3: No tak jako ten samotný obřad, když prostě si tě zeptají...
4: Obřad to byl teda bizár.
3: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
1: Nejsi

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí, hezké odpoledne, předpokládám, že jste v práci. Vy, co jste v práci, tak nebojte. No, tak pondělky bývají nejhorší, pak už je to pohodička, že jo. A hlavně vždycky se máte na co těšit, jo. A už za 3,5 hodiny nám odstartuje další Hit Radio Classic, což znamená putování časem a prostorem, a to s pomocí hudby. Ano, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska večer to bude pecka za peckou. Schválně, kdy jste naposledy slyšeli Boyzone? No dneska večer je uslyšíte. Zastavit se chtěl, taky byli Joel, přece mu neřekneme ne, že jo, to je jasný. No, abyste se na to patřičně navnadili, dámy a pánové. Tak teď jedna z nejlegendárnějších skladeb vůbec. Tohle jsou Queenie a The Show Must Go On. Tak jdem na to.

0: Relax Warren na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Za chvilku 3 hodiny. Já se pro zatím loučím. Slyšíme se ještě večer u Hit Radio a Klasik. Určitě si to nenechte uhýt. Bude to skvělý. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
3: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
2: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na voz.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: prášky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
6: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
5: Začneme očistnou koupelí nohou.
6: Následuje relaxační masáž.
5: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
6: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
5: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
7: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u Autodobrovolný.
8: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec.
7: Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u Autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Žďársku mezi Věcovem a Novým Městem na Moravě. Havarovalo osobní auto, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projedete tudy Kyvadlově, další komplikace máme na Pelhřimovsku mezi Humpolcem a Bystrou, kde se motorkář srazil s osobákem, a u obce Věž na Havlíčkobrodsku se pracuje a tvoří se tam kolona. Tak opatrně, dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38. 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
3: Ano, v nemocnici v Třebíči.
2: A co tě přesvědčilo?
3: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
2: A nějaký další benefit?
3: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300

0: 300 tisíc.
1: Tak to zní jako skvělý začátek.
0: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
1: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna po prázdninách znovu otevře téma manželství pro všechny. Poslanci se chtějí zabývat dalším zrovnoprávněním stejnopohlavních párů. Hlavní slovo mají Piráti a Starostové. O podobě změn už jedná pracovní skupina, ve které jsou zástupci různých politických stran. Slovensko zmodernizuje svou největší vodní elektrárnu Gabčíkovo na řece Dunaj. Práce výjdou na 465 milionů eur. Součástí zakázky je postupná výměna všech 8 turbín elektrárny. Na tiskové konferenci o tom informovali zástupci státního provozovatele elektrárny a slovenské vlády. Do Evropy míří další vlna veder. Hlavně na jihu kontinentu budou na začátku září teploty výrazně nadprůměrné. O víkendu by se horko mohlo rozšířit i do dalších částí Evropy, přičemž teploty budou znovu atakovat 40. Evropa přitom letos už několikrát zažila extrémní vedra. Ta přepisovala teplotní rekordy. No a internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontrajského jezera na americké. Informují o tom média.
6: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Na nebi se honí mraky, k večeru by už ale mělo být na Vysočině skoro jasno a teplota jde nahoru. Dukovany na Třebícku hlásí 26,8 stupně, Velké Meziříčí 25,9 a třeba Černovice nebo Dobešov 21,3, tam je o něco chladněji. A zítra by mělo být opět většinou polojasno.
4: Hit Radio Vysočina.
8: Marek Grande a Tina Turner s vámi dneska po 15. hodině. Pokud si říkáte, co to je za hlas, tak to je Market, prosím pěkně, ale teda roková Market.
7: No, mám ho trošku unavený, byl hodně namáhaný, tak to je možná slyšet.
8: No, čím a proč, to se dozvíme za malý okamžik, my probereme ještě, co jsme dělali o víkendu, klidně dejte vědět, co vy, a teď posíláme další tip. Tady už je Adele.

0: Vítas na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 11 minut, k tomu takový aktuální čas. My přejeme pohodové pondělí na celou Vysočinu a ještě se vracíme zpátky k tomu víkendu. Jako již tradičně už tady takhle v pondělí odpoledne, tak já s dovolením bych začal, protože já jsem měl jako úžasně pracovní víkend. Ono to zní jako zvláštně, že člověk může mít úžasně pracovní víkend, ale je to tak. Já jsem byl v pátek na svatbě v Tasově a zdravím novomanžele Kateřinu a Krištofa, Káťa s Krištofem. Hele, to byla neskutečná party.
1: Do kolika jsi tam byl, prosím tě?
0: Hele, já mám pocit, že jsme hráli něco třeba jako do druhé hodiny, pak jsme ještě jako krafali, tak jako do třetí, ale teda jako to byl zážitek. A pak hned den na to další velký zážitek, open air oslava narozenin Evči a Honzy, takže zdravím do Kejžlice, tam to bylo taky topový a tam jsme byli taky do rána.
1: Ty jsi tam dělal DJ?
0: Ano, v obou případech, DJ, moderátora, tak jako víš, jako co, hele, já jsem co si kdo bude přát.
1: Není nad to, když je ti práce koníčkem, to si pak užíváš, viď?
0: Hele, ale ne, tohle bylo fakt, to bylo bombový, i bylo krásný počasí, kort teda třeba právě jako open air akce, jako narozeniny, tak jsme si to užívali jako a měsíc svítil a já romantická duše, tyjo, krásný to bylo, krásný.
1: Je, to by se dalo poslouchat, no my máme za sebou pouť. To byla taky náročná.
0: Tak pozor, no, ale to nás zajímá. Hele, jak náročná, v jakým slova smyslu, jako hodně kolotočů nebo jako?
1: No, tak já jsem spíš jenom jako dohlížela, že jo, jako na ty kolotoče a na syna, co se kolotočoval, my jsme ze zahrádky ve vinárně jsme to sledovali. Ale je to pátek, prostě je to sobota, je to neděle. Spát se chodilo, já nevím, kolem 3 hodiny ráno, veď, no tak to taky slyšíš na tom hlase, že jo, jak to jako mohlo.
0: Víš, to je zajímavý, měli jsme dost podobně náročný víkendy. Já jsem hlasově úplně jako v pořádku. No, já musím říct, že já teda jako pozor, já jsem si dal jedno nealkoholický pivo za celý víkend, jinak to byla všechno voda.
1: No, tak to já říct teda vůbec nemůžu.
0: Ne?
1: Já jsem si dal možná taky nějaký nealkohol, ale spíš se slavilo, no. Ale jako sobotu jsem měla pracovní, tam mě to jako zachránilo.
0: A proč to říkáš tak smutně? Když se slaví, tak je to veselé.
1: Že se furt
0: pilo. Ne, ty říkáš, ono se spíš tak jako slavilo, no.
1: No tak jako jsem oslava, ta černá ovce jako z nás dvou, že jo? Ty jsi měl jako jedno nealko a no. Já teda asi taky, ale jinak já alko. Co ty s tím jako alkem? Tam nebylo,
0: já jsem úplně v pohodě.
1: Ty jsi v pohodě,
0: a oslavy
1: no.
0: Byly skvělý.
1: No, to je, tak to má být. Hele, u nás si dneska bral někdo ještě v pondělí dovolenou po té pouti, protože tam hasiči měli otevřenou hasičárnu a znáš tak. Hasiče, že jo?
0: Ne, to je za, prostě to zavání opravdu jako trošku průserem, no. No, každopádně zdravíme i, a kde ta pouť byla?
1: V Brtnici, ne?
0: No, tak zdravíme do Brtnice a posíláme speciální hit, klidně dejte vědět, jak jste to měli o víkendu. Vy tady už je kamarád.

0: Rihanna na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 20 minut. K tomu, tak my jsme se pochlubili tím, co jsme dělali o víkendu. V obou případech, jak u mě, tak u Market, to bylo nabité. Klidně nám dejte vědět, co jste dělali vy, a vy píšete, díky, že vysíláte s nami. Napsala Jana, policistka, že o víkendu to byla šichta, pracovní víkend, ale to nebyl takový jako zábavově pracovní.
1: To bylo spíš jenom pracovní.
0: No, ale takhle, já když jsem se právě z těch akcí takhle jako nad ránem, nad brzkým ránem jsem se vracel, já jsem po D1, nebo jsem jezdil i jinde naší krásnou Vysočinou, tak je pravda, že těch policistů jsem míjel v noci dost a překvapilo mě, že jsem nezapůsobil, ani jednou mě nezastavili. Tak jsem
1: divný.
0: Asi vypadal věrohodně.
1: Teď ty jsi takovej zrovna řidič, který má zkušenosti, že ho zastaví u policajti, viď?
0: Já myslím, že řekneš, že jsi vždycky jezdíš na litej, ne? Tak jako by tě
1: jako
0: měli
1: Vátko? Ne, hele, Mára je v pohodě. Ale je pravda, no, že...
0: Tak dobrý, tak já myslím si, že mám zaděláno na to, abych...
1: Aby si tě vyčíhli zase pěkně příště, viď?
0: Ano.
1: No snad nevyčíhli vás, protože byla dopravně bezpečnostní akce a i tenhle týden budeme policisty potkávat na silnicích, protože právě dětičky jdou zítra do škol, takže oni budou dohlížet na tu bezpečnost, takže stále opatrně na těch silnicích.
0: Každopádně zdravíme Janu policistku, děkujeme za zprávu, zdravíme všechny, kteří o víkendu bohužel makali, a posíláme další hity. Mark Ember nebo Mandraže, už za chvilku.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.

0: ponožky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Mark Ember na Hit Radio Vysočina 15 hodin 31 minut k tomu, tak v Brtnice, jak víme, byla pouť, bylo to prý náročný. Takhle, pouť byla krásná, ale market to měla náročný, jo? Ono, když koukáte na pouť prostě ze zahrádky do 3 do rána a věřte tomu, že se u toho jenom nesedí, tak je to prostě náročnější. Nicméně, já jenom chci říct, že v Brtnici teda pouť skončila, byla skvělá a ještě si k té pouti něco nadělí tam.
1: My si tam nadělíme to, vlastně pro všechny řidiče nadělíme to, že se nám Brtnice znovu otevře, co se týká hlavní trasy na Jihlavu, na Třebíč i Luka nad Jihlavou, protože teď je to tam zatím všechno uzavřený. Ale od zítřka, hurá, sláva, tak už zase přes Brtnici můžete zvesela jezdit. A to není ze silnic Vysočiny všechno, protože se začátkem školního roku končí i další uzavírky. Třeba se otevře v Jihlavě...
0: Ano.
1: Hradební ulice, dokončí se oprava Brněnské ulice mezi Okružní a Heleninem a můžete už využívat i opravenou trasu v pohledu na Havlíčkobrodsku, no takže se nám to otevírá, je to krásný, zase se nám bude hezky jezdit.
0: Ty to říkáš až skoro jako romanticky, přitom jde jenom o asfalt, jako, ale ano, samozřejmě zpříjemní
1: jako,
0: to cestu
1: chápeš,
0: do práce.
1: Ne, chápeš. Ano.
0: Tak když už jsme tady ty romantiky, posíláme další, ty tady už jsou Roxette. Tak hezké odpoledne.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zase to bude nabombený a v sobotu teda toho bude opravdu hodně. Na letišti v Křižanově se koná letecký den. Dopoledne budou mít návštěvníci možnost se i proletět, kdybyste chtěli. A odpoledne se můžete těšit na akrobatické vystoupení Martina Šonky, další letecké ukázky. Zveme taky do horácké multifunkční arény v Jihlavě, kde se uskuteční oslavy Dukly 70 let už výročí. Začátek je v 11 dopoledne a v tento den sobotní bude se v Jihlavě i pomáhat, a to na Letňáku odpoledne, kde se uskuteční tradiční Přijďte na koncert pomůžete. Výtěžek ze vstupného půjde na podporu a pomoc Tyflocentru Jihlava. Nebude chybět dětský program. No a v neděli si můžete zasportovat v areálu Český mlýn v Jihlavě, protože tam bude jihlavský půlmaraton.
2: A další akce samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
3: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. 16 hodin, armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
6: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
7: Ano, v nemocnici v Třebíči.
6: A co tě přesvědčilo?
7: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
6: A nějaký další benefit?
7: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
6: Tak to zní jako skvělý začátek.
7: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
6: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.

0: odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Miraj Summer Love na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 16 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice. No a po 16. hodině opět náš rádiový biják, ve kterém dnes hrajeme o další volňásek do multiky na Cinestar s filmovou ukázkou, tak připravujte telefony, budou se hodit. No a do té celé další ty šabuzy nebo dual.

0: Mně to připomíná ten víkend. To bylo super. To byla taky pohodovka jako Daft Punk a Pharrell Williams, Get Lucky na Hit Radio Vysočina. Před 16. hodinou za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor na Žďársku mezi Věcovem a Novým Městem na Moravě, kde probíhá vyprošťování havarovaného osobního auta. Na Pelhřimovsku mezi Humpolcem a Bystrou máme stále hlášenou havárku motorkáře s osobákem, tak i tam velmi opatrně. No a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
7: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
6: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
2: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
9: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Vysočina.
1: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. V Česku dnes začíná fungovat linka okamžité psychické podpory. Ta lidem nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu. Určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou například při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi, vyhoření nebo psychickém přetížení. Po ničivých povodních v Nepálu se pohřešuje nejméně 590 cizinců z 39 zemí. Podle nepálského ministerstva zahraničí se zatím podařilo zachránit 323 zahraničních občanů. Lidé se v zasažených oblastech nacházeli hlavně kvůli práci, horským túrám a nebo pouti na posvátný vrchol. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 6 tisíc. Jde o nejhorší epidemii v historii země. Podle místní vlády už nemoci podlehlo více než 2900 lidí. Epidemie tak překonala tu z let 2018 až 2020. Situaci dál sledují zdravotnické úřady, které se snaží šíření nebezpečného viru omezit. A jdeme na sport. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Encheverem ve třech setech a do druhého kola tak nepostoupil. Utkání ztratil po 2 hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
2: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Na Vysočině se teplota místy dostává až k 26 stupňům. Tuto hodnotu hlásí Dukovany, Třebíč nebo i Velké Meziříčí. K večeru by pak mělo být i skoro jasno, no a sluníčko nás bude provázet taky zítra, ale bude i větrno a teploty do 25.
4: Hit Radio Vysočina. A my pro vás máme po 16. hodině tradičně náš rádiový biják. Filmová soutěž, stačí uhádnout filmovou ukázku, která už tam na vás čeká. A další volňásek do multiky na Cinestar je váš, tak držíme pěstí. Vy připravujte telefony s číslem sem k nám do studia 725 44 38 37. A teď samozřejmě posíláme další hity. Tady už je Taylor Swift.

0: Biják.
1: A jo, je to tady další volňásek do multiky na Sinestar, taky připravená filmová ukázka na drátě. Petr z Havlíčku a Brodu. Peťo, ještě jednou hezké odpo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ty jsi říkal, že stojíš v koloně někde u Brodu, směr Svitavy, u Kruháče, je to tak?
2: Ano, ano,
1: ty
2: na tom
1: obchvatu. Jo, taková ta klasická záležitost prostě. No takhle, proč to zmiňuju? Protože Markét to půl hodiny zpátky říkala, že je to všechno skoro na silnicích Vysočiny zalitý sluncem, že uzavírky končej, tyjo, prostě.
3: Teda až na ten Brod, no.
1: Zdravíme do Havlíčka a Brodu. Nic to nemění na tom, že máme tedy připravený náš biják. Peťo, jdeš do toho s náma, máš tam času asi dost, ty koloně, viď?
2: Jo.
1: Tak jo. Tak hele, tady je dnešní filmová ukázka, má 8 sekund.
4: Vy máte ty ostatní. Co? No ty jsme rozdali ostatním skupinám. Jak jste přikázal, soudru kapitáne, když on nesmí má problém.
1: Tak, Peťo.
2: No, tak napadá mě akorát, co pak je to za vojáka.
1: Jenom to tě to napadá takhle jako. A co když to jako ono není, viď? Je těžký.
2: Asi ne. Dneska to je těžký.
1: Dneska je to těžký, no, dneska je to těžký, bo ne pondělí, to je na tom
3: těžký
1: to nejtěžší.
3: Pondělí.
1: Je na tom to nejtěžší.
2: Pondělí kolony a ještě špatný den.
1: A ještě špatný biják prostě, je, jako, no, tak se pojďme na to podívat.
3: To vylepšíme, protože jsi měl pravdu, co pak je to za vojáka, byl správný typ. Tak teď už to bude lepší den, ne? Lepší pondělí.
2: Teď už to bude. S úsměvem už.
3: No tak sláva, to máme radost.
1: S úsměvem v koloně. Jediný řidič, který stojí u Havlíčka a Brodu v koloně a usmívá se. Peťo, gratulujeme moc, užij si v kině, vydrž nám na telefonu a užívej taky pondělního odpoledne. Ahoj.
3: Ahoj.
2: No, ahoj.
1: No tak jednoduchá záležitost vlastně ve finále v našem bijáku takhle při pondělku. Zítra po 16. hodině pokračujeme dál s dalším volňáskem do multiky na Sinestar. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Ladíte a posloucháte Hit Radio Vysočina, 16 hodin 20 minut, k tomu jedna romantická záležitost, krásná, něžná, ale romantický. To teď nemají hasiči, protože někde nám hoří, veď Marke?
1: Hoří nám na Jihlavsku, u Svojkovic.
0: A kde konkrétně, víme?
1: Ty Svojkovice, no, to jsou.
0: No ne celý, ne?
1: Ne, je tam tráva, ale tam jako hoří.
0: Jo.
1: 19 jednotek hasičů.
0: A ještě si říkala vrtulník.
1: A vrtulník se k tomu přidal k hašení, takže je to velký, tak doufejme, že to brzo se podaří uhasit, no.
0: Tak držíme hasičům palce, pěsti, posíláme další hity speciálně pro ně. David Guetta, tedy Swimstones and I, nebo Enrique Iglesias, hezké odpo.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vypadáš spokojeně? Žebinová práce?
8: Ano, v nemocnici v Třebíči.
7: A co tě přesvědčilo?
8: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
7: A nějaký další benefit?
8: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
7: Tak to zní jako skvělý začátek.
8: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
7: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: tedy svým Stones and I na Hit Radio Vysočina, přesně o 16:30 přejeme hezké pondělní odpoledne. No hezké, já si myslím, že dneska úplně na rovinu ty největší přípravy ever, dohání se všechno, co se dohánět dá, protože zítra tedy první školní den. V Česku se vrátí přes 1 000 000 žáků do lavic, 115 tisíc dětí čeká jejich vůbec první školní den. A my jsme vyrazili do ulic tady na Vysočině, naše kolegyně Zuzka Kuklová, a ptala se dětí, a nejen dětí, na to, jak se těší na nový školní rok.
1: Po prázdninách jdu na střední školu a jsem nervózní, ale zároveň se těším na nové spolužáky, ale bojím se učitelů a jak moc bude učivo těžké.
2: Těším se do školy, těším se na paní učitelku, na aktivity, na projekty, prostě se těším na všechno, těším prostě.
3: Do školy se netěším, protože zase budu muset brzo stávat, budou úkoly, ale těším se na kámoše.
4: Do školy se těším, ale jenom na kamarády, protože bude mít novou učitelku, takže asi na učitelku úplně ne.
5: Těším se na 1. září, protože mi přijde nová třída. Včera jsem se s jednou rozloučila emotivně a těším se zase na nové tváře a budování nových vztahů.
0: Víš, co bylo zajímavé, tam před paní učitelkou evidentně, která mluvila jako poslední, tak mluvil žáček, že se netěší na svoji paní učitelku novou, jo? Tak mě by jenom zajímalo, jestli to byla ta paní učitelka.
6: Jestli
0: to má tu spojitost, no. Každopádně paní učitelka je vlastně jako odvaha, protože já jsem se bavil s kámošem, který dělá učitele, a ten se úplně jako do práce netěší, taky mu vyhovuje ty
6: prázdniny. Hele, já jsem se na pouti teda taky bavila s panem učitelem, tak jsem říkala, v úterý vám to začne na ostro, tak jak se těšíte, no hele, tvářil se teda strašně, tak já doufám, že to ty učitelé zvládnou.
0: No tak ty jsi na pouti, nejenom, že seděla na zahrádce a koukala teda na pouť, jo, a byla do tří do rána, tak ještě se tam bavila s panem učitelem.
6: Jasně, všechno jsem stihla. Komunikace, hele, ta prostě tam jela na všech frontách.
0: Neuvěřitelný. No tak zdravíme všechny ty, kteří se připravují na zítřek, a tady už je Zara Larsson.

0: Pokáč na Hit Rádiu Vysočina před 16:45. No a my pro vás máme jednu takovou speciální pozvánku na 5. v sobotu. To se bude dít jako hodně akcí, ale jedna výjimečná na zámku v Přísedce u Jihlavy s názvem Putovní vinaři.
1: Tam se totiž Muzeum autíček ve spolupráci s těmito putovními vinaři domluvilo na akci a budou tam vinařská krásná akce. A čekají vás mini degustace, vinařský kvíz, poznávání odrůdy podle hroznu. Burčák bude, cymbálová muzika bude, výborné jídlo k tomu od 15 do 22 hodin.
0: Mně se strašně líbí ten velký vinařský kvíz, jak jsi to nakousla, jo? Že se rozdělí do týmu a zjistí, kdo se ve víně opravdu vyzná. Já si to dovedu představit, jak to bude vinařský kvíz lomeno řízená nebo neřízená degustace, ale zní to moc jako hezky. Mně se vůbec celkově ta kultura okolo vinařů moc jako líbí. Já si jako someliér bych být nemohl, bych nezvládnul, ale parádní záležitost, no, na sobotu.
1: A já zase miluju cymbálovou muziku, takže ta atmosféra Přísedce u Jihlavy bude prostě skvělá a bude stát za to se tam objevit.
0: No, Markéta ale miluje tu cymbálovku praž na konci právě těch neřízených.
1: Přesně.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Dobrý den.
8: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

romantická záležitost. Féteru Hit Rádia Vysočina za 7 minut, přesně 17 hodin. Za chvilku aktuální zprávy, taky mrkneme, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích po Vysočině a do té doby další hity. Macklemore, Rain Lewis, Ray Dalton nebo právě teď Disturbed, tak hezké odpoledne.

0: je při tom pondělním odpoledním Macklemore a Rain Lewis. A miluju tu melodii. To je vzpomínka na víkend prostě. Party. Market se uspívá. Ne, ta už chce spát.
1: Usmívám se ráda, ano. Ale unavená jsem taky, ano. To je pravda.
0: Před 17. hodinou z Macklemore, Rain Lewis a Ray Dalton, za chvilku zprávy a teď pohled na silnice.
1: Jdeme se podívat, jak nám to jezdí. Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 na kilometru 82 ve směru na Prahu stojí poruchané vozidlo, tak tam pozor. A stále opatrně na Žďársku mezi Věcovem a Novým Městem na Moravě, kde zasahují záchranáři u havárky osobáku. Tak opatrně a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Hezké pondělní odpoledne v 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Navržený rozpočet ministerstva školství na příští rok je podle organizace Učitel naživo nedostatečný. Ministerstvo financí počítá s částkou 287 miliardy korun. Letos přitom školství hospodaří zhruba s 284 miliardami. Odborníci z více než 20 organizací požadují

0: na příští rok nejméně 334 miliard korun. V Košicích se před pár dny narodil mimořádně velký chlapeček. Josífek vážil téměř 5 kg a při narození měřil 54 cm. Jen dodám, že průměrná porodní váha novorozenců je kolem 3,3 kg. Košická porodnice s nadsázkou uvedla, že je tak velký, že by mohl rovnou nastoupit do školky. Polsko prodloužilo o dalších 90 dnů nárazníkovou zónu u hranice s Běloruskem. Od roku 2024 udržuje takzvanou nárazníkovou zónu s cílem bránit nelegální migraci. Nově má tak toto bezpečnostní opatření kritizované lidskoprávními organizacemi platit do 28. listopadu. Napsala o tom agentura PAP. Letošní léto bylo v Německu druhé nejteplejší od začátku měření. Uvedli to dnes němečtí meteorologové s odvoláním na předběžné údaje. Průměrná teplota dosáhla 19,6 stupně Celsia. To je pouze o desetinu stupně méně než v rekordním létě z roku 2003. Informuje o tom agentura DPA.
1: Akce týdne po Wošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: V Jihlavě se nebe protrhalo, svítí na nás sluníčko a k večeru by mělo být skoro jasno na celé Vysočině. Zítra nám pak počasí na Vysočinu přinese poměrně větrno a taky oblačnou až polojasnou oblohu, ale ráno a večer by mělo být skoro jasno a teploty příjemné do 25.
3: Hit Radio Vysočina.
4: No a mám... Markéť už se blíží tomu pondělnímu podvečeru, vytouženému si myslím, vy?
2: Ano, já myslím, že po víkendu je pondělní podvečer vytoužený pro mnoho lidí, aby už jsme si odpočili.
4: Tak odpočívej, Markéť, doma, těšíme
2: díky
4: se zítra.
2: Díky, zítra v plné síle, ahoj.
4: Jasná věc, no a my pokračujeme po 17. hodině, ale připravené další hity. Budou Imagine Dragons, nebo právě ty DJ Semi a jeho Heaven.

0: zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Takhle zítra školákům poprvé zazvoní po dlouhé době, ale pokud od příštího týdne uslyšíte v naší ranní show zvonek, tak bych doporučoval kouknout za vaše dveře doma. Zda tam na vás někdo nečeká, zda tam nečekají na vás prachy. Ano, od 7. září pravidelně bude v terénu naše hlídka. A ta bude jezdit k vám zaregistrovaným. A když v našem éteru pomyslně zazvoní na váš zvonek a vy otevřete, tak můžete vyhrát super prachy. My vám takhle rozdáme až 100 tácu. Důležitá v tuhle chvíli je registrace. Ta probíhá jednoduše na našem webu hitradiovysočina.cz. Tak vzhůru na to, pokud si chcete odníst prachy z toho našeho 100 tisícového balíku, tak už příští týden startujeme. A samozřejmě jsou tam veškeré podrobnosti. Tak příští týden se do toho vrhneme, těšíme se na to, kdo pak to zvoní, ale víme, kdo pak to teď hraje. To je Indila na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin a 11 minut k tomu. Přejeme hlavně pohodové pondělní odpoledne, dneska 31. srpen.

0: skupina Krištof na Hit Rádiu Vysočina, taky Dominika Alla Janeska. Je pondělí 31. srpna v kalendáři a svátek má Pavlína. No tak všem Pavlínkám přejeme jen to nejlepší. Dámy, holky, slečny, užívejte svého odpoledne. Za chvilku Damiano David a nebo taky Alex Warren.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Hele, dlouho si nám nevyprávil nějakou historku z natáčení, jo? Jak testuješ nabídky pro Slevomat, takže obvesel nás.
3: Můžu něco zkusit vymyslet? Přemýšlím. Řekni nějaký vtip zatím.
2: Jasně. Víš, kolik kliků udělal Chuck Norris?
3: Nevím.
2: Všechny.
3: Okay, tak to je super. Mám asi historku, za kterou mě budete asi nenávidět, ale...
2: No to v tom případě, to je ještě lepší.
3: Okay. Jednou, už je to deal, jsem se probudil a v pracovním chatu už bylo asi 8 zpráv, urgence, prostě nastala situace, že jsme potřebovali ještě ten den video pro kampaň na restaurace v Praze. Jakoby nevím, jestli si to umíte představit, ale video se musí ideálně nejdřív natáčet, než vznikne.
2: Ano.
3: A my jsme potřebovali ukázat prostě pizzu, burger, steak, sushi, prostě co nejvíc druhů jídel. Takže co jsem musel udělat, bylo nakoupit asi 16 gastronabídek na Slevomatu, vzít kameru a vzal jsem tehdy tátu, abych na to nebyl sám. A celý den jsme tehdy objížděli restaurace a jedli. To jsem byl asi v nejvíc restauracích za den, fakt asi v 8. A večer jsem totálně přežraný, musel koukat na ty záběry jídla a stříhat to.
2: To přijde jako ideálně strávený den. No jako, a stihnul si to?
3: Jo, stihnul. A je to důkaz, že můžete celý den jíst výhodně jenom v restauracích na Slevomatu.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.

0: odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Náš David se o víkendu oženil, tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
5: No tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
6: plakal
5: už no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
4: Počkej, a vzali jste se teda, řekl to ano nakonec, nebo jak?
5: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
4: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
5: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se tě zeptají...
6: Obřad to byl teda bizár.
5: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

ráno, David na Hit Rádiu Vysočina, krátce před půl šestou. No blíží se ano, 18. hodina, další Hit Rádio Klasik. Opět v pondělí ty největší pecky. 80., 90. a milénia. Budeme vzpomínat, budeme relaxovat, chillovat hezky, snad už i vy nohy nahoře, pokud ne a v práci, tak se někam jako zašít, jo, a dělat jako, že se dělá. I to se dá. Každopádně jednu takovou ochutnávku na tu 18. hodinu máme, zazní i právě takový fenomény, jako je fenomén 90. let DJ Bobo a jeho hit Freedom. To je prostě nezapomenutelný.

0: Joe na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 40 minut k tomu. A před malým okamžikem jihlavská Dukla spustila prodej vstupenek na tu novou letošní sezónu, takže ten prodej vstupenek opravdu oficiálně zahájený. První ligový zápas příští týden 9.9. Tak vzhůru na to na stránky HC Dukla ulovit si to svoje místečko a zafandit. A samozřejmě tento týden hned zítra ještě část těch přípravných zápasů zítra s Českými Budějovicemi, taková rozehřívačka. Coldplay nebo Kaskáda už za malý okamžik.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

na Hit Radio Vysočina Vyprej za 10 minut, přesně 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte pondělního podvečera. No a zítra ve 3 odpo opět z Markéce budeme těšit. 1. září, neskutečně to letí. Za chvilku do té 18. ještě než odstartujeme Hit Radio Classic, tak Poetika, nebo právě teď Alvaro Solera Topic. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na D1 na 82. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané osobní auto, tak tam dejte pozor na to, ať do toho někdo nevletí. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku ode dneška funguje linka okamžité psychické podpory. Nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu, určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi či psychickém přetížení. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
6: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
5: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy obětí bylo 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o tři více. Prázdninová bilance se počítá od 1. července. Závody světového poháru ve veslování bude Česko hostit i v roce 2028. Domácí svaz na sociálních sítích informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou

0: olympijskou kvalifikaci.
1: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: V noci a večer tedy většinou polojasno, skoro jasno, přechodně na severozápadě oblačno, ojediněle ještě přeháňky a slabý déšť. Nejnižší teploty 15 až 11, na Moravě a ve Slezsku tepleji. No a první školní den začne jasným ránem, v průběhu dne pak více mraků a zejména na horách přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
2: Krásný večer, 6:02, díky, že jste s námi. Čeká nás Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. S vámi už Kateřina Pechová a pojďme si ten poslední prázdninový den pořádně užít. Hit Radio. A myslím to vážně. Teď nás totiž na start čeká naprosto dokonalá píseň. Tohle jsou Guns N' Roses a Don't Cry. Tak jdem na to.

Madonna, Material Girl, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No prosím vás, tak to, že je dneska poslední prázdninový den, už asi vědí úplně všichni, jo? To už je dneska zomílaný kolem dokola. Mě zajímá věc, nebo možná i několik, jo? Jde o to, kolik mi toho řeknete. Ale prosím vás, máte doma někdo teď budoucího prvňáčka? To mě zajímá, zajímá mě, jaký z toho máte pocit. Protože tak obecně to bývá poměrně velká věc, velký krok, protože ty školkoví děti jsou přece jenom ještě takový ňufíci a ta škola tam najednou se to začne měnit a najednou je ovlivňuje hlavně ta škola. Tak máte někdo prvňáčka? Jaký z toho máte pocity? Pište 777-937-777. No a vy, co máte doma už třeba buberťáka, taky pište, jaký máte pocity. Tuším, že to bude jo, konečně! To doufám, děláte i u našich dalších hitů. Právě teď Crazy Town a Butterfly. Jdeme na to!

0: Tohle jsou Boyzone a Picture of You. Posloucháte Hit Radio 18.18. Něco si přejte, já vím, říkám to pokaždý, no ale tak třeba vám to vyjde, že jo? Teď si asi přejete, ať to váš prvňáček zítra zvládne. A nejenom zítra, samozřejmě i ty další roky. Vy už mi tady píšete, co vaši prvňáčci, jak moc se těší, netěší. Za chvilku se na některé ty odpovědi podíváme. Já strašně děkuju, že píšete, protože přece jenom to je velký krok. Schválně zvedněte ruku, kdo by klidně šel teď do první třídy. Věřím, že je nás hodně, ačkoliv vás samozřejmě nevidím, ale ano, tak do první třídy vás nevrátím, ale umím vás vrátit v čase. Aspoň vždycky na chvilku, společně s hudbou. Za chvilku Foreigner, taky Farao nebo Divoký Bill, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
6: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 tisíc korun.
7: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
8: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: nás přijít.
1: Divoký bel, malování v éteru Hit Rádia. A prosím vás, ptala jsem se, vy co máte prvňáčky, jaký jsou pocity a takhle. Díky za vaše zprávy, je to skvělý. Píše třeba Míša, mám doma prvňáčka, zítra je dcery Elenky velký den. Ona se těší, já jsem zatím v klidu a spíš řeším praktické věci. Má si vzít už aktovku, paní učitelce kytku, někdo říká ano, někdo ne. Uvidíme zítra, kdy slzavé údolí z mé strany přijde určitě. Míšo přijde, ale je to v pohodě, to je dobře, tam brečí stejně úplně všichni, takže je to jedno, jo. Pak třeba píše Erik, já mám vnučku Elišku, zítra první třída a bojím se toho, že jí paní učitelka nebude učit, ale bude to naopak. Už od 3 let je chytrá jak rádio, všude byla a vše zná, strašně se těší. To je skvělý, já jsem na tom byla podobně, takový brouk pitlík prostě, ale to jako myslím v dobrým, to je fantastický. Myslím si, že Eliška si to bude ve škole užívat. Myslím si to, doufám, držím pěsti. Naopak píše Andrea, mám doma budoucího prvňáčka, ano, má obavy, do čeho jde, strach. A mamka už pomalu fňuká, jak mi vyrostl a má před sebou další životní krok. Zítra vykročíme správnou nohou. Vykročíte. Žádný stres. Hele, všichni jsme to zvládli a vaše děti to zvládnou taky. Je to velký, ale o to je to krásnější. Tak držím pěsti všem prvňáčkům, který to zítra čeká a hlavně všem rodičům. Prosím vás, zvládněte to a vodě odolnou řasenku, jo? No a k těm přípravám a tomu dojímání vám budu hrát další hity. A tohle je pecka. Mike Oldfield, Men in the Rain. Jdeme na to.

0: Right on time. Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Black Box 6:45. Přeju krásný večer vám všem, krásné poslední prázdninové pondělí. No jo, já vím, že to je hrozný to říkat. Já jsem třeba už zkoušela teď volat sourozencům, tak mi to neberou, jeden má fotbal, druhý někde lítá, ale jo, já jim třeba jako chci udělat kiš-kiš, protože oni mi to dělali celý prázdniny, jo. To je potom, když přijde ta fáze té puberty, tak tam to začíná být poměrně náročný. Držím pěsti vám všem, který se zároveň potýkáte už s těmi pubertálními jedinci, který jsou sice skvělí, ale je to náročný. Takže držím pěsti. No a pokud si potřebujete trošku odpočinout, tak mám tady song a ten se jmenuje vyloženě Chillin. Jo, jako chillujem. Pohodinda. To jsou totiž Mojo a ty to umí. K tomu OMD nebo Kim Wilde. Už za chvilku.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
3: Ano, v nemocnici v Třebíči.
2: A co tě přesvědčilo?
3: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
2: A nějaký další benefit?
3: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
2: Tak to zní jako skvělý začátek.
3: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
2: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
1: Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
1: Březová.
2: Resort březová.cz.
3: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Sedmá hodina je tu, přeju vám krásný pondělní večer, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď už Army of Lovers.

Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Jste s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, naprosto šílený příběh se teď odehrál. A mexický námořnictvo teď ve druhé polovině srpna zachránilo dva rybáře. Ty se prosím vás, a to je teda šílený, ocitli na volném moři ve velkým chladícím boxu. Nic jiného neměli, jo. A v tom chladícím boxu ve vlnách Tichého oceánu dokázali přežít 5 dnů. Neuvěřitelný. Jakože wow, neskutečný. Jakože nedokážu si to moc představit, zároveň ale vidíte, že ty ryby, co sem k nám plujou v těch chladících boxech, budou 100% čerství, když to i ty rybáři vydrželi. Že jo, no nic, další hity právě teď, 12 věci a kouzlo.

0: My Heart Goes Boom. French Affair, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Doufám, že se máte hezky. Vy, co jste doma, nohy nahoře. Vy, co jste v práci, tak nohy nahoře, pokud můžete, jo. Pokud tam někde pobíhá nějaký nadřízen, tak opatrně. To by se totiž nemuselo samozřejmě vyplatit. Co se vyplatí, je nás poslouchat. Ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Samozřejmě pokračují dál. Belinda Carlisle už za chvilku a k tomu Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: Max a No More. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. A prosím vás, mám tady poměrně zásadní zprávu. Přísahám, že jsem si to nevymyslela já, ačkoliv by to tak mohlo působit, ale ukázalo se, že páry, které se společně opíjejí, jsou spolu šťastnější. Mají totiž prý daleko méně starostí. Tak dávalo by to smysl v tom, že když se pohádáte opilí, tak to druhý den nevíte, že jo? Případně samozřejmě, když pijete spolu, tak je to v pohodě. Když pije jenom jeden, tak si to budete vyčítat a tak dále, že jo? Takže jasně, pak je tam ten druhý den ráno, že jo, kdy tam máte vlastně to společné utrpení, což taky dost pomáhá, protože si navzájem podáváte studený nápoje, že jo, ideálně perlivý a spiklenecky na sebe mrknete, že dneska ten mekáč je skvělá volba. No, tak si spolu když tak dneska večer dejte a buďte prosím šťastní až na věky, dokud vás poslední střízlivost nerozdělí. Budu držet pěsti a jenom prosím vás opatrně, ať to nedopadne třeba nějakou bláznivou jízdou málo traktorem. MiG 21 právě teď do uší.
1: Cestou, necestou,

0: to The Jam, Town Cold Melis, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Dobrý, jo, už jsme všichni se vydýchali, užíváme si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To přece jenom pomáhá. Hudba je prokazatelně naprostým lékem, hudba je prostě způsob, jak zapomenout na stresy. A pondělky jsou nejtěžší, zvlášť když druhý den je 1. září, to je strašná kombinace, tak slibuju, že i další songy vám pomůžou být, tak říkajíc, úplně jako v pohodě, jo, od srdíčka. Tohle vás nenechá sedět. Soul Sister, k tomu taky Snow nebo Kylie Minogue. Už za chvilku.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz. Březová!
3: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
4: Březová!
1: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
4: Březová!
1: Resort březová.cz.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Izomat stavební ne.
2: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Pavol Habera.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Eurythmics, přeju krásný večer. No prosím vás, tomuhle já říkám pech, jo, to je strašný. Představte si, rakouská řidička, jo, jela po dálnici, po Rakousku, v pohodě. No jo, jenomže ona nestihla sjet z dálnice, jo, prostě se na chvilku zamyslíte, že jo, a omylem vjela do Maďarska. Sice se hned otočila, prostě hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky. No jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou. To je rychlovka. Tam se ani nemrknete a už vás mají. Takže opravdu, protože samozřejmě neměla maďarské mýtné zaplacené, tak dostala pokutu. Není to vůbec teda levná pokuta. 153 eur, což je 3711 korun. Docela dost. Navíc ono se to stalo začátkem letošního roku a až teď ta pokuta přišla, že jo? Takže vlastně to ani nevíte, jak se stane. Jo, to je skoro lepší zůstat v Česku. Hele, tu krásně, jo. Silnice nic moc, takže stejně daleko nedojedete. Ale třeba kopce máme hezký, že jo. Teď je to teda všechno dost suchý, tak opatrně s ohněm. Ale jinak, jo, protože pak to vidíte. Jedete po dálnici, jedete, najednou jste v Maďarsku a najednou platíte pokutu. Tak prosím vás, na silnicích opatrně, jo. Zkontrolujte, jestli máte platnou dálniční známku pro Česko, to by mohlo taky bolet. No

vás prostě nenechá v klidu. Scatman John a Scatman v éteru Hit Rádia. Přeju krásné pondělí, poslední prázdninové, doufám, že už máte všechno ready, že už jste v klidu. Jo. Já vám za chvilku doporučím výbornou věc pro váš obličej. Fantastickou masku, nebo fantastickou kůru. Tak, je to fakt skvělá věc, můžete to případně časem vyzkoušet i doma. Na to se podíváme za chvilku. Ale do té doby, do uší, třeba Billy Joel. Dáme si Uptown Girl, připojí se Maggie Riley nebo MC Eric, tak buďte u toho.

MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a teď asi něco hlavně pro dámy, ale pánové, třeba vás to taky zaujme, jo, nebo to můžete pořídit svoji paní. Protože pokud chcete mít opravdu pevnou a hladkou pleť, tak je tady jedna velice specifická kůra, jo. Stojí to cca 1200 korun. Nic moc nemusíte dělat, tam už si pak jenom lehnete, zavřete oči a necháte si na obličej nasadit slimáky. Slimáky, prostě slimáky, no dobře. Už se z toho dělají i krémy, takže ono to vlastně jako dává smysl, ale stejně, zkuste si to na chvilinku představit, jak vám ty slimáci lezou po té hlavě, pěkně vás poslizujou a vy budete mít tvářičku jako oslizlou dětskou prdelku. Ano, ano, opravdu to tak je. Já nevím, já třeba toho nejsem asi úplný fanoušek, se přiznám, pač jsem slimáky sbírala celý dětství, ale můžete zkusit. A navíc, pokud máte opravdu zahradu a máte tam slimáky, tak nejen, že to můžete zkusit. Ha! Vy si můžete udělat vlastní salon, budete k tomu pouštět Slim Jima nebo The Real Slim Shady a budete sousedkám dávat slimáky na obličej. To bude neskutečný vejvar. Tak držím pěsti, ať to klapne do uší právě teď Moby a jeho poslední.

in the Sky, Doctor and the Medics. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Díky moc, že jste i pondělní večer trávili s námi. Doufám, že jste ready na ten zítřek, jo, 1. září, to je vždycky takový zlom. Tak prosím vás, nezapomeňte do zítřka vstoupit ideálně pravou nohou, případně levou, pokud vám to dělá líp, nechám to na vás. Docela samozřejmě další hity. Já se s vámi loučím, slyšíme se spolu zítra v poledne a za chvilku třeba tohle. Oblíkněte se ráno pěkně na úspěch. Roxette, Dressed for Success, už za chvilku, ahoj.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Woo! Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.